0: Klidně si to zopakni. Hned po skončení Dance Extravaganzy najdeš všechny sety na webu. Dance Extravaganza v sekci záznamy na Evropa2.cz. Dej si to znovu. Evropa2.cz. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Maximum hudby. Evropa 2. Dance Extravaganza.
1: Maximální party na Evropě 2.
0: Dance.

Fandí český repre v dresu, který vlastnoručně podepsali české hokejové hvězdy. Od pondělí do pátku hrajeme na Evropě 2 o podepsaný český hokejový dres a spoustu dalšího merče, který rozhodně potřebuješ. Výbava pro opravdový fanoušky českého hokeje je denně ve hře. Až do pátku na Evropě 2. Just one night all we got. Just one night all we got. Just one night all we got. Just one night all we got.

Swedish Youngblood pobláznil Česko, byli jsme u toho. Youngbloodův Bloodfest se letos stěhuje do Česka a ty budeš s Evropou 2 u toho. Weird v éteru Evropy 2 ti celý týden přináší lístky na Bloodfest a ty si užiješ Biffy Clyro, Primal Scream, Peli Royal a hlavně Youngblooda. Bloodfest 27. června v Hradci Králové. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Zpátky k muzice. Evropa 2.

0: Summer Camp Evropy 2. Kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor.
1: Tak co, těšíte se?
0: Týden her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2. Evropa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu.

maximum muziky. Evropa 2. Evropa 2. Hudební novinka. Evropa 2.

0: tomu, abyste měli husí kůži, nepotřebujete obraz. Rádio úplně stačí.
1: Já, ty vole, já, tam bude mít radost. Já vás miluju.
2: Ale víš co?
1: Díky vám. Chlapi, takovou radost jste mi udělali. Děkuju, hrozně moc děkuju.
3: Ani nepoděkuje.
2: Ani nepoděkuje a už neotravuji.
1: Ahoj.
0: Evropa 2. Tvoje denní dávka emocí.
4: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
6: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
7: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
8: Žádná kouzla?
7: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.
9: Zpátky k muzice.

pekne podepsali české hokejové hviezdy. Od pondelí do pátku hrajeme na Európe 2 o podepsaný český hokejový dres a spoustu dalšího merče, ktorej rozhodne potrebuješ. Výbava pro opravdový fanoušky českého hokeje je denne ve hře. Až do pátku na Európe 2.

0: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
1: Was für ein seltsamer Nachname. Mengele.
2: Nový film Kirila Serebrenikova Zmizení Josefa Mengeleho líčí život nacistického doktora s Osvětimi v jihoamerickém exilu a připomíná, že zlo nikam nezmizelo. Po většinu dvouhodinové stopáže snímek mapuje dobu, kdy se jeden z nejdůležitějších mužů Hitlerova režimu, přezdívaný Anděl smrti, ukrývá před spravedlností nejdřív v Německu, později v Argentině a Brazílii. Prožívá paranoidní stavy i záchvaty sebelítosti, nikdy ho ale nedožene svědomí.
3: Warum warst du in Auschwitz?
2: Když Mengeleho v Brazílii navštíví syn Rolf, je z Anděla smrti už jen uzlíček nervů. Na Rolfovy otázky, zda v Osvětimi dělal experimenty na dětech, odpovídá úhybně, přesto výmluvně.
3: Was hast du dort wirklich gemacht?
4: Du wirst nie begreifen!
2: V Serebrenikově filmu je těžké hledat pozitivní postavy. Maďaři ukrývající nacistického zločince s vidinou tučné odměny, služebnictvo je špilně dolévá prázdné sklenice slavících nacistů, ti všichni jakoby byli vinni.
5: Hauptsturmführer Josef Mengele! Ihr Krieg ist noch nicht vorbei!
2: Snímek Zmizení Josefa Mengeleho je premiérově v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Lazura Estetik Profi chrání dřevo venku až 20 let. To je vyzkoušeno a ověřeno akreditovanou laboratoří. S Estetik Profi už nemusíš pořád dokola natírat. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi. Nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
6: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
7: No, Alena Volka,
8: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
0: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
9: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
10: Carglass

0: Je tady nedělní ráno, dobré ráno, 7 hodin, zprávy Zuzka Kozáková, máme všechno.
1: Dobré ráno. V příštím týdnu se v Česku poměrně výrazně ochladí. V pondělí na většině území zaprší a vyloučené nejsou ani bouřky. V úterý na horách napadne dokonce poprašek sněhu. Ve středu se pak objeví ranní mrazíky. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Podle meteorologů by déšť měl být spruhou pro půdu a vegetaci, které trápí sucho. Maďarsko má po 16 letech nového premiéra. Poslanci zvolili za nového šéfa vlády 45-letého Petera Maďara. Jeho středopravicová strana TISA získala v dubnových volbách ústavní většinu. Konec vlády národně konzervativního Viktora Orbána, který se vzdal i poslaneckého mandátu, oslavovali před parlamentem desítky tisíc lidí. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace svolala na neděli mimořádné zasedání, na kterém se bude zabývat nedohraným ligovým derby mezi Slaví a Spartou kvůli výtržnostem domácích fanoušků. Řídící orgán soutěže o tom informoval v tiskové zprávě. Ligová fotbalová asociace považuje chování slavistických příznivců za naprosto neakceptovatelné. Podle ní poškozuje celý český fotbal.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor na dálnici D1 ve směru od Přerova k polským hranicím. Na 344. a 5. kilometru bouralo nákladní vozidlo do svodidel. Na D5 se ve směru na Plzeň pozor, odstavená dodávka je na 48. kilometru.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Venku je skoro jasno až polojasno, postupně během odpoledne a večera od jeho západu očekáváme přibývání vysoké oblačnosti, na západě Čech by pak mohlo pršet, no a teploty očekáváme mezi 19 až 25 stupni. Tolik první zprávy na Evropě 2, 4 minuty po 7 si slovo bere Katka Hašková.
0: Počkej, jak ochladit, dneska ráno bylo 7 stupňů.
1: No, tak
0: ještě trošičku víc ochladit, no, tak ať ten květen je krásný. Dobrý, jdeme na to.
3: Sponzorem počasí jsou Beton Press lehký kryký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.

Oba dvě. Na pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře.

0: Tak UDG nám odletěly na Evropě 2 a přiletěla nám neděle. Co je dneska za den? Dneska je 10. května, svátek má Blažena. Znáte nějakou Blaženu? Mně se vybavilo jenom prostě slunce, seno, že jo, klasická Blažena. Ale kromě Blažen taky slavíme třeba Světový den spravedlivého obchodu. To je takový to, že byste si měli kupovat fair trade, třeba kafe, abyste trošku pomohli planetě. Fair trade znamená reálně, že lidi, kteří ty věci pěstují, kávu, kakao nebo banány, dostanou férově zaplaceno a nepracují v podmínkách, ve kterých by nikdo z nás pracovat nechtěl. Mimochodem Češi vypijí přes 20 miliard šálků kávy ročně. Takže kdyby možná každý z nás občas sáhl po fair trade variantě, tak by to mohlo mít větší dopad než třeba motivační citáty na Instagramu o tom, jak malé kroky mění svět. Taky je Mezinárodní den lupusu, autoimunitního onemocnění, při kterém tělo vlastně bojuje samo proti sobě, jinými slovy organismus se rozhodne dělat takové trošku interní drama bez souhlasu vedení. Nemoc zákeřná hlavně tím, že často není na první pohled vidět, ty lidi můžou vypadat v pohodě, ale zároveň bojují s únavou, bolestmi kloubů nebo záněty. Mimochodem víte, proč se tomu říká lupus? Latinsky to totiž znamená vlk, protože ve středověku se lékaři mysleli, že ty vyrážky, které jsou třeba i na obličeji, vypadají jako vlčí kousnutí. A každopádně všem, co tady s tou nemocí bojují, tak hlavně hodně štěstí, ale je dobře, že se o tom mluví. No a teď se podíváme taky na koleje, protože je Národní den železnice, což je krásná příležitost ocenit dopravní prostředek, ve kterém můžete zažít úplně všechno, romantiku, existenciální krizi, smažený řízek v alobalu od spolucestujícího, taky spousty zpoždění. Já nevím, kolik času jste ve vlaku strávili vy, ale já rozhodně víc, než jsem kdy chtěla. Na druhou stranu, naše česká síť železnic je rozhodně lepší než naše česká síť D1. Ale k té se určitě taky dneska dostaneme třeba v dopravním zpravodajství. Takže kdybyste něco chtěli slavit, oslavte Blaženy, oslavte železnice, oslavte lupus a hlavně maminky. No, dneska je den matek, ale k tomu se ještě dostaneme, protože maminky musí dostat vlastní vstup. To je jasný. Hlavně ta moje. Ahoj, mami. Tohle je Evropa 2.
1: Děcka, chcete zažít nejlepší týden svýho života? Hra o účast na legendární Summer Camp Evropy 2 startuje za... 5, 4, 3, 2, 1. Tak, kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2, nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor. Summer Camp Evropy 2.
2: Co jste dělali vy, ty otázky jsou strašně dobrý.
1: Týden rozhovorů s hvězdami, her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2.
3: Tak co, těšíte se?
1: Předposlední srpnový týden v Prachovských skalách. Evropa 2. Držíme ti flek i na summer campu.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
6: Teď se fotím já.
7: Řekni Epet.
8: Nejdřív vyfotím vyúčtování. Epet má teď elektřinu i plyn za extra výhodnou cenu. Tak abych to stihnul.
7: Vždyť se mu sjednání stihneš do 3 minut.
8: Taková změna se neodkládá. Sjednejte si výhodnou elektřinu a plyn od stabilního dodavatele na epet.cz. Epet. Život s lepší energií již 20 let.
1: Zpátky k muzice.

Norris na Evropě 2. Tady Chuck Norris. Uvařil jsem vodu v elektrické konvici, kterou předtím někdo omylem vytáhnul ze zásuvky.

0: Když Youngblood pobláznil Česko, byli jsme u toho. Youngbloodův Bloodfest se letos stěhuje do Česka a ty budeš s Evropou 2 u toho. Weird v éteru Evropy 2 ti celý týden přináší lístky na Bloodfest a ty si užiješ Biffy Clyro, Primal Scream, Peli Royo a hlavně Youngblooda. Bloodfest 27. června v Hradci Králové. Exkluzivně s Evropou 2.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: Evropa 2. Kde to stojí?
1: V Praze komplikuje ranní provoz nehoda 3 aut v ulici k Barandovu. Neprůjezdný je levý jízdní pruh a kolony se tam mohou rychle prodlužovat, hlavně směrem do centra. Na dálnici D1 mezi Přerovem a Lipníkem nad Bečvou probíhají mezi 244. a 260. kilometrem práce údržby, zavřená je krajnice, provoz tam zpomaluje pomalu jedoucí technika. Další komplikace čekejte na D1 u Vyškova směrem na Brno. Na 212. kilometru stojí odstavené osobní auto a řidiči tam projíždějí se zvýšenou opatrností a pozor také na D1 u 305. kilometru směrem k polským hranicím. Policie tam upozorňuje na zvěř u vozovky. No a nehoda nákladního auta omezuje provoz také na D1 u 345. kilometru mezi Bílovcem a Ostravou. Kamion tam narazil do svodidel a doprava místy projíždí pomalej. Tak šťastnou cestu.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Summer Camp Evropy 2. Kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor.
1: Tak co, těšíte se?
0: Týden her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2. Evropa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu.

0: Krásné dobré ráno, já vás zdravím ze studia Evropy 2, doufám, že jste se dobře vyspinkali, že jste na neděli hezky odpočatí, protože dnes slavíme Den matek. Ahoj mami, kdybys neslyšela poprvé. No, já jsem se dneska teda vyspinkala výborně oproti včerejšku, ale samozřejmě občas mě, jak se říká, sny nedají spát, a tak jsem se na to podívala, co sny můžou znamenat nebo čím je můžeme ovlivňovat. Třeba věděli jste, že večerní sýr není dobrý nápad, pokud nechcete mít zvláštní sny, protože některé sýry obsahují tryptofan, což je látka, která ovlivňuje chemii mozku a spánek. Takže pokud máte fakt divné, živé, intenzivní nebo úplně bizarní sny, tak je to možná proto, protože jste si večer dali sýr. Mozek je celkově během spánku fascinující, například si vůbec nevymýšlí nové obličeje, ale všichni lidi, které ve snech potkáváme, tak jsou nějaké tváře nebo kombinace tváří lidí, které jsme už někdy v životě viděli. Klidně jenom na pár sekund, v tramvaji, v obchodě, na ulici, to je jedno, ale mozek si je uloží. Jo, vlastně vy si nevědomky děláte takovou vlastní castingovou databázi v hlavě, když chodíte po ulicích. Další zvláštní věc je, že během snění je naše tělo úplně ochrnuté, což není jako chyba, je to ochranný mechanismus. Mozek musí dočasně vypnout svaly, aby člověk fyzicky nedělal to, o čem se mu zdá. Jo, znáte to, běhání, kopání, skákání, no tak si představte, že byste to v tom spánku jako reálně dělali. Tak je zajímavé, že lidé, kteří přestanou kouřit, tak často zažívají mnohem intenzivnější sny, protože mozek si zvyká na fungování bez nikotinu a ta změna může ovlivňovat kvalitu i průběh spánku, ale třeba celé týdny nebo dokonce měsíce. No a noční můry, tak to možná není jen nepříjemný efekt, vedlejší efekt spánku, ale existuje teorie, že mozek si během těch nočních můr zkouší stresové nebo nebezpečné situace na nečisto, aby nás připravil na reálné hrozby. No a dokonce existuje něco jako spánkový orgasmus. Tělo může během snu reagovat úplně samo, bez jakéhokoliv fyzického kontaktu, a je to normální, jak u mužů, tak u žen. No a úplně největší mindfuck, takzvané falešné probuzení. To je chvíle, kdy máte pocit, že jste se normálně probudili, vstali z postele a začali fungovat, ale pak se probudíte znovu a zjistíte, že to první probuzení byl sen. No a to se mi třeba normálně děje. Jako já se divím, že vlastně normálně žiju po tom, co občas v noci prožívám. Ale jak jsem řekla, doufám, že vy jste vyspinkaní dobře a jste připraveni na dnešní maximum muziky na Evropě 2.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Hledáte jednoduché a nadčasové řešení pro váš plot? Vybrané plotové systémy Presbeton teď pořídíte se slevou 20%. 20%. Akce platí pouze ve stavebninách Pro doma a na prodoma.cz. Pro doma. Užij si ty nejlepší fóry z éteru Evropy 2. Pojď na europa2.cz a bav se na maximum.

0: I v neděli 10. května po 8. hodině s vámi Evropa 2 a aktuálně i Zuzka Kozáková a zprávy.
1: Dobré ráno. Napadení hráčů Sparty fanoušky Slávie při fotbalovém derby v Praze policie vyšetřuje pro podezření z výtržnictví. V případě prokázání viny za to hrozí až 2 roky vězení. Policie zatím ví o napadení brankáře Jakuba Surovčíka. Musí ale vyhodnotit kamerové záznamy. Z nich také zjistí, jestli podobných napadení nebylo více. V Česku se dnes slaví Den matek. Podle amerického vzoru připadá vždy na 2. květnovou neděli. Počátky tradice dne, kdy lidé vyjadřují úctu všem matkám, sahají v Česku do doby první republiky. V roce 1923 se poprvé slavil v Československu a jeho propagátorkou byla dcera prvního československého prezidenta Alice Masaryková. Slovenský premiér Robert Fico v sobotu v Moskvě předal ruskému prezidentovi Vladimíru Putinovi vzkaz od jeho ukrajinského protějšku Volodymyra Zelenského ohledně setkání obou státníků. Fico to uvedl ve videu zveřejněném na Facebooku. Putin podle něj odpověděl, že pokud se chce Zelenský sejít, má se s ním telefonicky spojit. Ruský státník později předání vzkazu potvrdil.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na dálnici D1 dejte pozor na odstavené vozidlo, které je na 48. kilometru ve směru na Prahu. Ve Vsetíně v Jasenické ulici boural osobní vůz a s nehodou 3 vozů počítejte v Praze v ulici k Barandovu v levém jízdním pruhu.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Prozatím je venku skoro jasno až polojasno, ovšem během odpoledne a večera se to pokazí, přijde vysoká oblačnost a v noci na západě Čech pak první přehánky. Teploty se v průběhu dne budou držet v rozmezí od 19 do 25 stupňů Celsia. Zprávy jsou za námi, vyladíte Evropu 2 a 4 minuty po 8. pokračuje Katka Hašková.
3: Sponzorem počasí jsou Beton Press lehký kriký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
0: No a my se v následující hodině podíváme třeba na zajímavá fakta z historie, která vám úplně změní vnímání času.
2: Evropa 2.

0: Krásné dobré ráno, já vás zdravím ze studia Evropy 2. Doufám, že máte super neděli. A říkala jsem si, že bych vám ji oživila nějakými zajímavostmi. Já už jsem tady párkrát na tohle téma mluvila, že vlastně to, jak vnímáme čas, je celkem jako subjektivní a vlastně nám nedochází, kolik času uběhlo, nebo uběhne, nebo jaký časový úsek dělí nejrůznější situace. Takže jenom takových pár fun factů, kterými třeba můžete oblažit svoji maminku, až k ní půjdete dneska na oběd, protože den matek, nezapomeňte, den matek, jo, maminky mají svátek, no, ale pojďme na ta fakta. Věděli jste třeba, že někteří grónští žraloci, kteří dnes žijí, mohli být naživu ještě předtím, než byl Jindřich VIII. Korunován králem Anglie? Protože žraloci se můžou dožívat až 400 let, takže ty mohli zažít spoustu králů. Nebo Marilyn Monroe a královna Alžběta se narodili ve stejném roce. Jo? A vlastně zajímavý je, že ten důvod, proč by nás to ani jako nenapadlo, tak je jenom prostě ten, že Marilyn Monroe umřela mladá a královna Alžběta stará. Teď jsem to nechtěla říct. Samozřejmě i královně Alžbětě bych popřála všechno nejlepší ke dní matek, protože 4 děti. Nebo Kleopatra byla časově blíž vlastnictví iPhoneu, než tomu, aby viděla stavbu Velké pyramidy. To mně přijde třeba úplný úlet. Nebo že T-Rex existoval časově blíž k nám než ke Stegosaurovi. Případně, že vévoda z Wellingtonu, který porazil Napoleona u Waterloo v roce 1815, žil dost dlouho na to, aby byl vyfotografován. Já musím říct, že mě tyhle ty zajímavosti hrozně baví, takže pokud na některé narazíte, tak mi je určitě pošlete a já je tady zase ráda pošlu dál, abyste vy mohli oblažovat dneska veškeré lidi, se kterými budete trávit čas a hlavně vaše maminky, nebo jim pusťte Evropu 2, to taky jde.
1: Nastav uši hvězdám na Evropě 2.
2: Hey, what's up, Prague? This is Jeff.
3: And it's Chuck from the band Simple Plan, and you're hanging out with us right here on Europe 2.
4: Ahoy, this is Tom Grennan, and I wanted to say hello to all the listeners of Radio Europa 2. Love before you.
5: Hi, we are One Republic, and we are sending greetings to listeners of Radio Europe 2.
6: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
7: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
8: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
9: Žádná kouzla?
8: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.
1: Zpátky k muzice.
10: Evropa 2. I see a million faces I'll never know. And I'm losing my patience. I'm scared to see this corner swallow me whole.

který vlastnoručně podepsali české hokejové hvězdy. Od pondělí do pátku hrajeme na Evropě 2 o podepsaný český hokejový dres a spoustu dalšího merče, který rozhodně potřebuješ. Výbava pro opravdu

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na D7 mezi Prahou a Chomutovem pozor u 77. kilometru ve směru na Chomutov po srážce auta se zvěří. Tam zůstal neprůjezdný jeden jízdní pruh a provoz se zpomaluje. Komplikace čekejte také na D1 mezi Brnem a Vyškovem od 181. do 189. kilometru směrem na Brno je kvůli údržbě uzavřená krajnice a v úseku se pohybuje pomalu jedoucí technika silničářů. U hranic na Přerovsku havarovalo na silnici 47 osobní auto s motorkou. Nehoda je se zraněním a na místě zasahují záchranáři i další složky integrovaného záchranného systému. A pozor také, u Berouna v obci Hlásná Třebáň, na silnici tam pobíhá kráva a může ohrozit provoz. Tak šťastnou cestu a pozor na krávy.

0: Krásné dobré ráno, já vás zdravím z Evropy 2. Já jsem teď na Instagramu narazila na takové zajímavosti, respektive prý, co by pomohlo ženskému tělu. No takhle, já jsem jako samozřejmě skeptická k věcem, co se objeví na Instagramu, ale na druhou stranu si říkám, no ale co kdyby to byla pravda, že jo, co kdybych díky Instagramu mohla změnit a zlepšit svůj život. A je to jako o tom, že kdyby žena jedla nějakou dobu, nějakou věc, co by jí to spravilo, nebo co by jí to změnilo. Třeba, kdyby žena jedla 2 týdny každý den kiwi, měla by lepší imunitu a její pleť by působila jasněji a svěžeji. Nebo kdyby si 2 týdny žena dopřávala každý den trochu hořké čokolády, mohly by se zmírnit výkyvy nálad a klesnout stres. A já jsem si říkala, to je takový jako neurčitý, co s tím, tak jsem samozřejmě pátrala, co je na tom pravdy. Jo. Takže třeba s tím kiwi, tak je to proto, že samozřejmě vitamin C a antioxidanty, což je ale zase jako nuda, protože podle mě každá slušná žena se zaměřuje na to, aby jedla dostatek vitaminu C. Pak taky pravidelná menší porce hořké čokolády může díky obsahu hořčíku a dalších látek mírně pomoct se stresem nebo náladou. Jako jo, ale řekněte mi, kdy naposled jste si při stresu dali kvalitní hořkou čokoládu, 4 kvalitní hořké čokolády. Já teda, když mám potřebu čokolády, protože stres, tak ta čokoláda, po které jdu, má na obalu spíš mléčnou krávu, než kvalitní hořkou Fairtrade čokoládu. Pak taky se samozřejmě oslavuje teplá voda s citronem, která pomůže s hydratací. Jako jo, ale stačí se prostě normálně napít vody. Zelený čaj obsahuje kofein a antioxidanty, které můžou podpořit metabolismus a proto prý nemáte tak nafouklé břicho. Jako řekněte tohle ženě, která prožívá těžký týden ze svého měsíce. Myslím, že vám úplně nepoděkuje. Nebo ještě prej byste mohli každý den jíst špenát, abyste měli víc energie a menší kruhy pod očima. Já mám špenát ráda, ale představa, že ho jím každý den, tak bych si spíš našla nějaké kruhy, na které bych se pověsila. A kdybyste jedli každý den mandle jako žena, mohly by být vaše vlasy i nechty silnější. No, takže tak, k čemu byl tento příspěvek? Úplně k ničemu, ale vlastně můžeme si z toho vzít takový hezký závěr. Nevěřte ničemu, co se píše na Instagramu, aniž byste si to ověřili, ale samozřejmě voda, zelený čaj, mandle, špenát a čokoláda vám můžou dopomoci ke kvalitnějšímu životu, minimálně stejně jako moje dobré rady tady z Evropy 2.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Popové koncertní filmy uváděné v kinech, jako třeba 2 roky starý Taylor Swift The Eras Tour, se divácky vedou velmi dobře. Poptávka hollywoodských studií po nich stoupá a tvůrcům se tak otevírá nový prostor pro co nejzajímavější technické provedení.
3: That's James Cameron. No one shot a concert film on this scale before.
2: A to byla výzva pro ostříleného režiséra Jamese Camerona, týpka, který má na kontě 3 Oscary, přitom filmařinu ani nestudoval. V mládí byl ale pro film tak zapálený, že zatímco ostatní ujížděli na kokainu a amfetaminu, jemu stačily litry kávy a zvládal pracovat 85 hodin s jedinou hodinou spánku.
4: Tour is so brutal. I like to have a puppy room to like go chill in.
5: I'm doing this on my next movie for sure.
4: Right?
2: V Cameronově režii tak vznikl dokument o přípravě koncertu Billie Eilish Hit Me Hard and Soft The Tour ve 3D. V záběrech se střídají oba tvůrci, hlavním předmětem zájmu je ale Billie, která je vidět na pódiu a i v zákulisí. Už samotný trailer láká na její vztah k bratrovi, na interakci s fanoušky a přípravy koncertu.
4: It wipes one out.
2: Mediálním partnerem koncertní revoluce Jamese Camerona s názvem Billie Eilish Hit Me Hard and Soft The Tour je Evropa 2.
4: It's gonna be loud. Duh.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz. Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
6: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
1: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.
7: 2.
1: Maximum tvý muziky. Evropa 2.
7: Evropa 2.
1: Maximum muziky.

maximum muziky. Evropa 2. Evropa 2. Hudební novinka Evropy 2.

0: Martin Harych má serious trouble, my žádný trouble nemáme. My na Evropě 2 máme připraveny zprávy, konkrétně Zuzka Kozáková.
1: Dobré ráno. Zeleň v požárem zasažené části Národního parku České Švýcarsko se podle vědců obnoví ještě letos. Dokládají to výzkumem, který prováděli po požáru v parku z roku 2022. Na zhruba 100 hektarech teď hořelo několik dní. Hasiči místo opustili teprve v pátek. V budoucnu by případné požáry v parku mohlo nové složení lesů zpomalit. Budou totiž pestřejší a požáry se tak podle výzkumu budou pomaleji šířit. Brankář fotbalové Sparty Jakub Surovčík bude napadení od fanouška Slávie během sobotního nedohraného ligového derby řešit právní cestou. Napsal to na svém Instagramu. Slávia v duelu druhého kola nadstavbové části vedla 3-2 a pokud by vítězství udržela, s předstihem by obhájila titul. Její fanoušci ale v 7. minutě nastavení vběhli na hřiště a v nastalém zmatku se střetli i s hráči soupeře. Čeští hokejisté dnes absolvují generálku před mistrovstvím světa. Na závěr švédský her se utkají o 12 hodin se Švýcarskem, které bude nadcházející šampionát hostit. Po návratu do Prahy večer trenér Radim Rulík oznámí nominaci na mistrovství světa, do kterého vstoupí český tým pátečním zápasem proti Dánsku ve Friburku.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na D7 pozor na trase Praha-Chomutov, bouralo se na 78. kilometru. V Brně v Bělohorské autobus srazil chodce a nehoda se došetřuje ve Vsetíně v Jasenické ulici.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Venku je v tuto chvíli skoro jasno až polojasno, v druhé polovině dne se to pokazí, přijde vysoká oblačnost a v noci na západě Čech by se mohly objevit první přehánky. Teploty se dnes budou držet v rozmezí od 19 do 25 stupňů Celsia. Zprávy jsou za námi, vy jste s Evropou 2 a 4 minuty po 9. pokračuje Katka Hašková.
3: Sponzorem počasí jsou Beton Press lehký kryký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech. S kohoutem vlogu.
0: No a v téhle hodině mám připraveného Michaela Schulteho, Kelvina Harrise, Alessandru a nebo Shrapnel. A dneska je to divoké kombo.
2: Evropa 2.

0: Evropy 2.
1: Krásné dobré dopoledne, tak co jsme si na vás dneska připravili? Je to trošku song, který pro spoustu lidí byl úplný kulturní šok. Je to spojení Ozzyho Osborna, Post Malona a Travis Scotta. Jako, já jsem se nad tím zamyslela, jak by takové spojení vypadalo třeba u nás v Česku, že by třeba Karel Gott zpíval s Benem Kristovem a Izomandiasem, nebo třeba Helena Vondráčková s Viktorem Šínem a Kellynem, nebo tak, no. Každopádně, na jedné straně tady máme legendu heavy metalu, člověka z Black Sabbath, symbol staré rockové školy a vedle něj dva, řekněme, moderní repeři, trapová generace, ale právě proto to fungovalo, protože navíc i Post Malone nikdy nebyl jen čistý reper. On vyrůstal na rocku a metalu, poslouchal Ozzyho už jako teenager a hrál na kytaru v rockových kapelách, jo, takže to nebyl úplně jenom, jak to říct, marketing featuring, ale fakt splněný sen. No, takže song asi už víte, který bude následovat Take What You Want, vyšel v roce 2019 a stal se obrovským hitem. A zajímavé je, že Ozzy tam není jenom do počtu, ten refrén stojí hlavně na jeho hlasu a právě ten kontrast starého metalového vokálu a moderního trapového zvuku udělal z té písničky něco úplně jiného. Mimochodem, pro Ozzyho to byl první hit v americké top 10 po více než 30 letech, takže jdeme na to. Post Malone, Ozzy Osbourne a Travis Scott, Take What You Want na Evropě 2.
0: Víkendový hudební šrapnel Evropě 2.

0: Post Malone, Ozzy Osbourne a Travis Scott, to byl náš nedělní hudební šrapnel. Já mám ještě pár zajímavostí tady k té věci. Je docela zajímavé, že Ozzy Osbourne v době vzniku té písničky Take What You Want řešil docela vážné zdravotní problémy a moc lidí nečekalo, že to bude takový takhle velký mainstreamový hit. No a pak, že ho najednou přijde song s Post Malonem a najednou ho poslouchá úplně nová generace lidí, kteří Black Sabbath třeba vůbec nikdy neslyšeli nebo o nich neslyšeli. No a ještě lepší je, že Post Malone byl z té spolupráce úplně jako nadšený, že prej, když se potkali ve studiu, takže se chval jako úplně jako nadšený chlapeček, spíš než nějaká světová hvězda. Ozzy pak říkal, že Post je skutečný a milý člověk, což od člověka, který zažil desítky let rockové branže, překousil netopíra a tak, není úplně malá pochvala. Zajímavé taky je, že ta písnička vlastně pomohla znovu propojit rock a rap, že odřív to bývaly dva světy, které se spíš nesnášely, hlavně část metalových fanoušků měla pocit, že moderní rap je opak poctivé muziky, no a najednou prostě přišel song, který to všechno dal dohromady. Metalový referent, rapový beat i takovou tu rapovou flow a fungovalo to takhle hezky dobře. No a mimochodem Ozzy si Post Malona oblíbil natolik, že ho pak pozval i na své vlastní album Ordinary Man. Takže z jedné takové jako, skoro by se řeklo divné spolupráce, bylo nakonec takové docela hezké hudební přátelství. A teď si tenom představte, kdyby ten Karel Gott takhle zpíval s tím Benem Kristovem a Izomandiasem. No to by bylo taky krásné spojení, ale toho jsme se tady na Evropě 2 nedočkali.
1: Petře, ty hovado, když neumíš pít, tak tam prostě nejezdí.
2: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
3: On se šera s kámošema na jedno a vrátil se půl čtvrtý úplně zřízený, takže...
2: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
4: Dnešní song za trest bych chtěl zahrát sám pro sebe, protože jsem takový idiot, že už po druhé za sebou jsem si zabouchl klíče v bytě.
2: Song za trest.
5: Marie, nedalo se to vůbec žrát, tohle nemůžu být ani prasata. Takhle už opravdu ne.
2: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer na Evropě 2.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: vyplatí.
1: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy Ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Za každou platbu kartou Visa u vybraných obchodníků získáte kromě slevy i něco navíc. Už zítra velké slevy v časopise Ona dnes.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
3: Nenechte si ujít v České televizi.
4: Zpěv, tanec, emoce a nespoutaná autenticita. Podaří se českému reprezentantovi Danielu Žižkovi zabojovat o vítězství? Eurovision Song Contest 2026. Přímé přenosy obou semifinálových večerů i finále od 12. května v České televizi a v iVysílání.
5: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival po páté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
6: Zpátky k muzice.
7: Evropa 2.

když Youngblood pobláznil Česko, byli jsme u toho. Youngbloodův Bloodfest se letos stěhuje do Česka a ty budeš s Evropou 2 u toho. Weird v éteru Evropy 2 ti celý týden přináší lístky na Bloodfest a ty si užiješ Biffy Clyro, Primal Scream, Peli Rojo a hlavně Youngblooda. Bloodfest 27. června v Hradci Králové. Exkluzivně s Evropou.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na D1 u Benešova počítejte se zdržením na 38. kilometru směrem na Prahu, stojí tam porouchané auto. Další komplikace hlásí D7 mezi Prahou a Chomutovem u 77. kilometru směrem na Chomutov. Zablokovala po střetu se zvěří nehoda jeden jízdní pruh. Na D1 mezi Brnem a Vyškovem pokračují mezi 181. a 189. kilometrem směrem na Brno údržbové práce. V pražské Svatovícké ulici narazilo osobní auto do lampy. Nehoda je bez zranění, ale doprava se tam může krátce zpomalovat. A na Litoměřicku dnes omezí provoz cyklistický závod Míru juniorů. U zavírky a krátká omezení čekejte hlavně v okolí Terezína, Bohušovic nad Ohří, Liběšic nebo Doksan, kde bude projíždět peloton čtvrté etapy. Tak šťastnou cestu, ať už jedete autem nebo na kole, ideálně s Evropou 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Summer Camp Evropy 2. Kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor.
1: Tak co, těšíte se?
0: Yeah! Týden her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2. Evropa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu.

0: Julia Pošník, why, why, why. A my se na Evropě 2 taky ptáme why, why, why. Respektive podle mě včera večer jsme se úplně všichni ptali proč. Jo, samozřejmě mluvím o fotbalovém skandálu, který doslova otřásá Českem. No a já jsem se na to podívala trošku vědecky, protože fotbal je fascinující věc, jo. Jeden člověk běhá za balónem, další kvůli tomu brečí štěstím, třetí se objímá s cizími lidmi, čtvrtý kvůli tomu přeleze plot a udělá ze sebe úplného idiota. No a právě to je na fanouškovství psychologicky strašně zajímavé, protože mozek fanouška často nereaguje jenom na sport, ale reaguje na pocit identity, na pocit někam patří. No a to je jedna z nejsilnějších lidských potřeb vůbec. Psychologové říkají, že člověk ve skupině funguje jinak než sám za sebe. No a stadion je vlastně ideální prostředí pro to, aby se ty emoce násobily, že jo, hluk, davy, chorály, alkohol, co si budem, rivalita, adrenalin, že jo, derby, no tak to je nápor na tu psychiku. A mozek se postupně přepíná z racionálního režimu do toho víc emočního a instinktivního. Podle mě plazí mozek tam úřaduje. Existuje na to i termín deindividuace. To je stav, kdy člověk v davu ztrácí část pocitu osobní odpovědnosti. Jinými slovy, Pepa, který by normálně v práci řešil Excel, pak se omluvil, když do někoho omylem strčí v tramvaji, tak najednou bez trička řve na stadionu věci, za které by se druhý den nejradši teleportoval do jiné země. No a pak je tady ještě jedna důležitá věc. Sportovní fanouškovství přitahuje i lidi, kteří hledají takový trošku jednoduchý svět, kde je jasné my proti ním, je jasné, kde je hrdina, kdo je nepřítel, vítězství, ponížení. A pro některé psychicky labilnější nebo agresivnější lidi je to strašně silný ventil emocí, frustrace nebo právě té potřeby někam patřit. No jenomže problém je, že tihle lidi bývají nejvíc vidět. Jo? Normální fanoušek si dá pivo, zanadává na rozhodčího, obejme kamaráda a jde domů. Magor vleze na hřiště, hodí světlici nebo někoho zraní. A druhý den pak samozřejmě reprezentuje v očích veřejnosti celý sport. Jo? Já jsem samozřejmě jako ráda, jak se k tomu teď staví tady fotbalový pohlavář. Je fakt, že třeba Británie si tím prošla. Tam měli velký problém v 70. a 80. letech, kdy to fotbalové chuligánství byl fakt problém. Jo? Bitky, organizované gengy fanoušků, útoky, ničení stadionů. A právě tady se ukázalo, že pokud se podobné chování toleruje, tak se rychle stupňuje. DAF funguje tak jako taková sociální nákaza. Prostě když projde jedna věc, příště projde další. Takže tam zavedli tvrdé zákazy vstupu na stadion, kamerové systémy, identifikaci fanoušků a mnohem přísnější tresty a ono to pomohlo. Jo, proto dnes Premier League působí oproti minulosti, řekněme, civilizovaněji. A možná ta nejdůležitější věc, většina fanoušků je úplně normální. Chtějí fandit, dát si klobásu a pak jít prostě domů, stačí pár idiotů a druhý den se nemluví o fotbale, ale o ostudě, ale já věřím, že tohle český fotbal ustojí, no a bude zase dobře a budeme kopat na obláčku a pak tady na Evropě 2 budeme říkat, jak ten fotbal je skvělej.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Evropa 2, kam vyrazit?
2: V pondělí 18. května oslavíme Mezinárodní den muzeí. Proto toto pondělí i neděli před ním 17. května některá muzea a galerie v Praze otevřou své výstavy a expozice zdarma či za snížené vstupné. V neděli to budou Národní galerie v Praze, Umělecko-průmyslové muzeum, Národní technické muzeum mimo pražské pobočky, v pondělí Národní zemědělské muzeum a Muzeum českého granátu. Svou účast ale ještě nepotvrdili všichni a tak lze očekávat, že míst, která budete moci navštívit, bude mnohem více. Hlavní myšlenkou roku 2026 je muzeum sjednocující rozdělený svět se zaměřením na snížení nerovností, podporu mírových a inkluzivních společností a posílení globálního partnerství pro udržitelný rozvoj. Tak se přijďte ukázat, doporučuje Evropa 2.
3: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět! V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
1: Připravte se na obří party. Flo Rida, autor hitů Low, Ride Round, Good Feeling nebo Whistle míří do Prahy. Už 19. května roztančí O2 Arenu explozivní show plná světových megahitů. Nenechte si ujít jednu z největších hudebních událostí roku. Vstupenky v sítích Ticketmaster a Ticketportal.
4: Můžeme
1: Dáme ti něco zahrát, co to bude?
4: No, Alena Walker, Faded.
5: Jo, Faded.
6: Ale to, jak se tam zpívá, to panda.
1: Imagine Dragons.
6: Jo, to bude ono. To, jo, přesně.
7: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2. Sparťani. Veškerý sparťanský video obsah teď na jednom místě. Televizní aplikace Sparta TV přináší sestřihy zápasů, rozhovory, talk show i exkluzivní záběry ze zákulisí přímo na vaši velkou obrazovku. Všechno přehledně, všechno na jednom místě. Stáhni si Sparta TV na svoji televizi a sleduj svůj klub z pohodlí domova. Sparta. Tečka.
8: Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec. Smích přátel. Ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha. Velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
9: Kongresové centrum Praha. Kde na okamžicích záleží.
10: Evropa 2.
11: Hudební novinka Evropy 2.

0: hodin po desáté tady na Evropě 2, nekecám. Samozřejmě po desáté hodině jsou zprávy se Zuzkou Kozákovou. Dobré dopoledne. Fotbalová Slavia po nedohraném pražském derby uzavře do odvolání severní tribunu, kde sídlí kotel nejhlasitějších fanoušků. Výtržníci, kteří v nastavení sobotního šlágru ligové nadstavby vtrhli na trávník a napadli několik hráčů Sparty, dostanou doživotní zákaz vstupu na stadion. Vršovický klub bude po vinících požadovat náhradu celé škody, včetně případné milionové pokuty od disciplinární komise. Uvedl to předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík. Navíc z A týmu byly za nesportovní chování vyřazeni Tomáš Chorý a David Douděra. V příštím týdnu se v Česku poměrně výrazně ochladí. V pondělí na většině území zaprší a vyloučené nejsou ani bouřky. V úterý na horách napadne dokonce poprašek sněhu. Ve středu se pak objeví i ranní mrazíky. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Podle meteorologů by déšť měl být spruhou pro půdu a vegetaci, které trápí sucho. Maďarsko má po 16 letech nového premiéra. Poslanci zvolili za nového šéfa vlády 45-letého Petera Maďara. Jeho středopravicová strana TISA získala v dubnových volbách ústavní většinu. Konec vlády národně konzervativního Viktora Orbána, který se vzdal i poslaneckého mandátu, oslavovali před parlamentem desítky tisíc lidí.
1: Evropa 2, kde to stojí?
0: Na dálnici D1 je hlášeno odstavené vozidlo na 38. kilometru ve směru na Prahu. V Praze ve Svatovícké osobní vůz narazil do lampy a na Českolipsku pozor na vjezdu do obce Brniště, kde bouralo osobní vozidlo do svodidel.
1: Evropa 2, jak je venku?
0: Aktuálně počítejte se skoro jasnou až polojasnou oblohou. Během odpoledne a večera se objeví vysoká oblačnost a v noci na západě Čech počítejte s prvními přeháňkami. Teploty se dnes budou držet v rozmezí od 19 do 25 stupňů Celsia. Zprávy jsou za námi, vy jste s Evropou 2 a taky s Katkou Haškovou.
2: Sponzorem počasí jsou Beton Press lehký krytý střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech. S kohoutem v logu.
0: A v naší společné poslední hodince si dáme třeba Bruna Marse, Charlotte Gott, Maneskina nebo Gavina Jamese. Maximum muziky.
1: Evropa 2.

0: Dobré dopoledne, zdravím vás. Evropy 2 máme neděli 10. května a tento datum dnes, respektive letos, připadá na Den matek. Den matek má vlastně docela překvapivě smutný a ironický příběh. Moderní Den matek založila Američanka Anna Jarvis na začátku 20. století jako poctu své mamince. Chtěla, aby si lidé aspoň jeden den v roce opravdu upřímně vážili matek. Pak se z toho stal obří biznis, to se jí moc nelíbilo, takže vlastně po zbytek života bojovala o to, aby se ten svátek zase zrušil. Zajímavost je, že v různých zemích se Den matek slaví v jiné datum, u nás teda 2. květnovou neděli, ale třeba ve Velké Británii je to už v březnu a souvisí to s křesťanskou tradicí takzvané Mothering Sunday. Mimochodem, Den matek byl v Československu po druhé světové válce dlouho trochu upozaděný, protože režim víc prosazoval Mezinárodní den žen, ale po revoluci se k němu Česko ve větším vrátil. Den matek je vlastně docela zvláštní svátek, je to jeden den v roce, kdy si uvědomíme, že existuje člověk, který nám roky utíral zadek, nespal kvůli nám, řešil naše průsery a my jsme mu pak v pubertě řekli, ty mi ale vůbec nerozumíš. A kolem mateřství existuje spousta takových, až jako bych řekla, fascinujících věcí, které zní skoro neuvěřitelně. Třeba to, že ženský mozek se během těhotenství opravdu mění. Studie ukazují, že dochází ke změnám v oblastech spojených s empatií, emocemi a péčí o dítě. Jinými slovy, mateřský mozek, prostě to není jenom fráze z Facebooku nebo tak. Další zajímavost, maminky často poznají pláč vlastního dítěte během zlomku sekundy i mezi několika jinými miminky. Mozek je na ten zvuk doslova naprogramovaný. No, já když si vybavím, že můj táta nemohl poznat moji ségru na focení na vítání občánků, tak je to u maminek samozřejmě fascinující. Víte, proč jsou rodiče po narození dítěte tak šíleně unavení? Protože první rok s miminem může rodiče připravit i o stovky hodin spánku. Některé studie dokonce mluví o tom, že novopečení rodiče spí v průměru podobně málo jako lidé pod chronickým stresem. A ještě jedna fascinující věc. Během těhotenství mohou v těle matky zůstat buňky dítěte i desítky let. Vědci našli takzvané fetální buňky, třeba v mozku, kůži nebo orgánech matek ještě dlouho po porodu a říká se tomu mikrochimérismus. No a největší paradox mateřství, že člověk může být úplně vyčerpaný na pokraji nervů, sil několik let nevyspaný, no a stejně by kvůli tomu malému člověku skočil pod vlak, nebo i velkému, když ten malý člověk pak vyroste. Takže maminky, jste nejlepší a hlavně samozřejmě ta moje, takže nezapomeňte dnes popřát svojí mamince krásný den matek a tady je jeden pozdrav a blahopřání i od nás z Evropy 2.
1: Děcka, chcete zažít nejlepší týden svýho života? Hra o účast na legendární Summer Camp Evropy 2 startuje za 5, 4, 3, 2, 1. Tak kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor. Summer Camp Evropy 2.
2: Co jste dělali vy, ty otázky, ty jsou strašně dobrý.
1: Týden rozhovorů s hvězdami, her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2.
3: Tak co, těšíte se?
1: Předposlední srpnový týden v Prachovských skalách. Evropa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
5: Žádný všední den už nebude všední. Protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.
6: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Za každou platbu kartou Visa u vybraných obchodníků získáte kromě slevy i něco navíc. Už zítra velké slevy v časopise ona dnes.
3: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
1: Zpátky k muzice.
8: Evropa 2.

0: Kiss. Evropa 2, kde to stojí?
1: Na D1 u Benešova počítejte mezi 37. a 38. kilometrem směrem na Prahu se zdržením. Porouchané auto tam brzdí dopravu a řidiči projíždějí pomalej. Komplikace hlásí také D11 směrem na Hradec Králové. Na 55. kilometru stojí odstavené vozidlo a neprůjezdné krajnice. Další podobné omezení je i na 62. kilometru, kde provoz zpomaluje další porouchané vozidlo. Pozor také na D1 u 25. kilometru směrem na Prahu, Ukrajině. Nice se tam pohybovala zvěř a řidiči musí projíždět opatrně. A na silnici číslo 11 u Helvíkovic na Orlicko-Ústecku skončilo osobní auto po střetu se srnou mimo vozovku. Nehoda je bez zranění, průjezd místem ale zůstává opatrný. Ať už jedete kamkoliv, tak šťastnou cestu a ideálně za doprovodu Evropy 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

Fandi český repre v dresu, který vlastnoručně podepsali české hokejové hvězdy. Od pondělí do pátku hrajeme na Evropě 2 o podepsaný český hokejový dres a spoustu dalšího merče, který rozhodně potřebuješ. Výbava pro opravdový fanoušky českého hokeje je denně ve hře. Až do pátku na Evropě 2.

0: 11. hodina na Evropě 2 se blíží a to znamená, že můj čas se tady pomalu chýlí ke konci. Za chvíli mě vystřídá už Ondra Vodný, takže se samozřejmě máte na co těšit. No a my se uslyšíme zase v sobotu od 7 do 11 v mém maximum muziky. Doufám, že jste si dneska odnesli spoustu, spoustu zajímavých informací. Nezapomeňte, jeden matek, jeden železnic. Na fotbale se máte chovat slušně, máte si vážit svých maminek. No a taky nezapomeňte, že kdo nestihl první kolo soutěže o Summer Camp Evropy 2, tak má ještě šanci vyhrát pro své dítko účast na tady tom nezapomenutelném letním táboře. Můžete se přihlašovat u nás na webu, respektive zapojit do soutěže tím, že nahrajete fotku na téma ukaž, jaký jsi táborník. Druhé kolo tady té naší soutěže končí 17. května o půlnoci. My se na vaše snímky těšíme, hlavně se těší Tomáš Zásira jako hlavní táborník. A pokud si nejste jistí, jestli by to vaše dítě chtělo, tak já vám dám pár dobrých důvodů, třeba koncerty populárních interpretů přímo u ohně, taneční workshopy, objevování krás prachovských skal, nebo se naživo potkáte s moderátory Evropy 2, zasportujete si, zapaříte na diskotéce, no prostě tábor, jak se patří, prostě k létu patří tábory. A já být menší, tak taky jedu. A jak jsme se tady bavili včera se Zuzkou, možná by to chtělo, aby Evropa 2 udělala i summer camp pro dospělí, ale o tom až zase možná někdy příště. No a já se teda těším zase v sobotu tady na Evropě 2.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Was für ein seltsamer Nachname. Mengele.
3: Nový film Kirila Serebrenikova Zmizení Josefa Mengeleho líčí život nacistického doktora s Osvětimi v jihoamerickém exilu a připomíná, že zlo nikam nezmizelo. Po většinu dvouhodinové stopáže snímek mapuje dobu, kdy se jeden z nejdůležitějších mužů Hitlerova režimu, přezdívaný Anděl smrti, ukrývá před spravedlností nejdřív v Německu, později v Argentině a Brazílii. Prožívá paranoidní stavy i záchvaty sebelítosti, nikdy ho ale nedožene svědomí.
4: Warum warst du in Auschwitz?
3: Když Mengeleho v Brazílii navštíví syn Rolf, je z Anděla smrti už jen uzlíček nervů. Na Rolfovy otázky, zda v Osvětimi dělal experimenty na dětech, odpovídá úhybně, přesto výmluvně.
4: Was hast du dort wirklich gemacht?
5: Du wirst nie begreifen!
3: V Serebrenikově filmu je těžké hledat pozitivní postavy. Maďaři ukrývající nacistického zločince s vidinou tučné odměny, služebnictvo je špilně dolévá prázdné sklenice slavících nacistů, ti všichni jakoby byli vinni.
6: Hauptsturmführer Josef Mengele! Ihr Krieg ist noch nicht vorbei!
3: Snímek Zmizení Josefa Mengeleho je premiérově v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
7: Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec. Smích přátel, ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha. Velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
8: Kongresové centrum Praha, kde na okamžicích záleží.
1: Maximum muziky.

0: Neděli 11. hodina je tu, posloucháte Evropu 2, tady jsou zprávy a Zuzka Kozáková.
1: Hezké nedělní dopoledne. Napadení hráčů Sparty fanoušky Slávie při fotbalovém derby v Praze policie vyšetřuje pro podezření z výtržnictví. V případě prokázání viny za to hrozí až 2 roky vězení. Policie zatím ví o napadení brankáře Jakuba Surovčíka, musí ale vyhodnotit kamerové záznamy. Z nich také zjistí, jestli podobných napadení nebylo více. V Česku se dnes slaví Den matek. Podle amerického vzoru připadá vždy na 2. květnovou neděli. Počátky tradice dne, kdy lidé vyjadřují úctu všem matkám, sahají v Česku do doby první republiky. V roce 1923 se poprvé slavil v Československu a jeho propagátorkou byla dcera prvního československého prezidenta Alice Masaryková. Slovenský premiér Robert Fico v sobotu v Moskvě předal ruskému prezidentovi Vladimíru Putinovi vzkaz od jeho ukrajinského protějšku Volodymyra Zelenského ohledně setkání obou státníků. Fico to uvedl ve videu zveřejněném na Facebooku. Putin podle něj odpověděl, že pokud se chce Zelenský sejít, má se s ním telefonicky spojit. Ruský státník později předání vzkazu potvrdil.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor na odstavené vozidlo, které je na 38. kilometru dálnice D1 ve směru na Prahu. Ve Zlíně na třídě 3. května nefungují semafory a na Českolipsku se došetřuje nehoda osobního vozu u obce Brniště.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Aktuálně skoro jasno až polojasno. Během odpoledne dorazí vysoká oblačnost postupně od jeho západu a v noci na pondělí pak přijdou první přehánky. Teploty se v průběhu dne budou držet v rozmezí od 19 do 25 stupňů. Ze zpráv Evropy 2 je to vše a krátce po 11. si slovo bere Ondra Vodný.
3: Sponzorem počasí jsou Beton Press lehký kryký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech. S kohoutem v logu.
0: Jsme vlastenci. Zkuste si odpovědět, za chvíli vám prozradím výsledky velmi zajímavého výzkumu, který to zjišťoval. Za chvíli víc, Evropa 2.
2: Evropa 2.

0: nedělní Evropa 2, krásný prodloužený víkend, který se chýlí ke konci a byl sváteční. V pátek jsme slavili den vítězství a tak moje otázka zněla, zda jste vlastenci. Jo? Zkuste si odpovědět, možná teď, pokud jste neslyšeli před chvílí. Zajímavý průzkum se objevil v České republice a podle něj se za vlastence považuje 91% Čechů. To je velký číslo, dobrý, ale pouze 36% vidí obranu vlasti jako morální povinnost každého občana. 55% z toho průzkumu spoléhá na to, že obranu zajistí profesionální armáda a 28% by se do přímého boje nezapojilo, ale nabízejí logistickou nebo zdravotnickou podporu. 73% nás vnímá vlast jako zemi, kde jsme se narodili a vyrůstali a 40% podporuje znovu zavedení povinné vojenské služby pro muže. No, zajímavé výsledky, tak zkuste si ještě odpovědět, do které kategorie byste se zařadili. No a pokud se zařadíte do kategorie, že milujete maximum muziky, rád to uspokojím, tuhle vaši touhu. Fastboy, Papa Roach a taky Kokeb nebudou chybět. Už za chvíli v nedělní maximum muziky Evropy 2.
1: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš.
2: To vás rádi vidíme.
1: No a taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Zpátky k muzice.
4: Evropa 2.

Youngblood pobláznil Česko. Byli jsme u toho. Youngbloodův Bloodfest se letos stěhuje do Česka. A ty budeš s Evropou 2 u toho. Weird v éteru Evropy 2 ti celý týden přináší lístky na Bloodfest. A ty si užiješ Biffy Clyro, Primal Scream, Peli Royo. A hlavně Youngblooda. Bloodfest 27. června v Hradci Králové. Exkluzivně s Evropou 2.

0: kde to stojí.
1: Při neděli nechybí pohled na silnice, opatrně u Hybrálce na Jihlavsku, probíhají tam práce na kanalizaci, je to silnice 3. třídy číslo 3824. U Ivanovin Snahané se staví cyklostezka, Kivadlově se jezdí na silnici 1. třídy číslo 47 a ulice Libereckého v Jablonci nad Nisou, tam se rekonstruuje vodovod a objíždí se okolními ulicemi. Šťastnou cestu s naším víkendovým maximem muziky bude Thomas Robin a taky Linkin Park na Evropě 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Summer Camp Evropy 2. Kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor.
1: Tak co, těšíte se?
0: Týden her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2. Evropa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu.

0: Ale Farben, René Miller, to je naše víkendové maximum muziky na Evropě 2. No a teď pohled na dubajské šéfkuchaře. Dubaj není teď úplně místo, kam byste vyrazili na dovolenou. A tak šéfkuchaři v dubajských prémiových restauracích musí kvůli konfliktům v regionu měnit jídelníčky. Letecký dovoz exotických ingrediencí tam extrémně podražil o 30 až 35%. Takže norské mušle, japonské mořské plody, Kobe hovězí, to se obtížně dostává do Dubaje. Jeden známý šéfkuchař tam přechází na lokální ryby místo dovozu. Restaurace spojují tradiční kuchyni s luxusem, ale začínají používat víc lokální suroviny, což trošku i udržitelně dává větší smysl. Dubajská vláda tam finančně podporuje sektor a vyzývá místní k návštěvě podniku, aby chodili do restaurací, aby se všechno udrželo. Tedy trendem se tam stává to, že globální gastronomie se vrací k regionálním surovinám. No, tak už jenom teda mít trošku zase chuť tam vyrazit. Marpo k tomu a taky Giant Rooks nebudou chybět. A dobrou chuť, ať už máte cokoliv. Evropa 2.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Here I go.
3: Popové koncertní filmy uváděné v kinech, jako třeba dva roky starý Taylor Swift The Eras Tour, se divácky vedou velmi dobře. Poptávka hollywoodských studií po nich stoupá a tvůrcům se tak otevírá nový prostor pro co nejzajímavější technické provedení.
4: That's James Cameron. No one shot a concert film on this scale before.
3: A to byla výzva pro ostříleného režiséra Jamese Camerona, týpka, který má na kontě 3 Oscary, přitom filmařinu ani nestudoval. V mládí byl ale pro film tak zapálený, že zatímco ostatní ujížděli na kokainu a amfetaminu, jemu stačily litry kávy a zvládal pracovat 85 hodin s jedinou hodinou spánku.
5: Tour is so brutal. I like to have a puppy room to like go chill in.
6: I'm doing this on my next movie for sure.
5: Right?
3: V Cameronově režii tak vznikl dokument o přípravě koncertu Billie Eilish Hit Me Hard and Soft The Tour ve 3D. V záběrech se střídají oba tvůrci, hlavním předmětem zájmu je ale Billie, která je vidět na pódiu a i v zákulisí. Už samotný trailer láká na její vztah k bratrovi, na interakci s fanoušky a přípravy koncertu.
5: It wipes one out.
3: Mediálním partnerem koncertní revoluce Jamese Camerona s názvem Billie Eilish Hit Me Hard and Soft The Tour je Evropa 2.
5: It's gonna be loud. Duh.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Lazura Estetik Profi chrání dřevo venku až 20 let. To je vyzkoušeno a ověřeno akreditovanou laboratoří. S Estetik Profi už nemusíš pořád dokola natírat. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi. Nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
7: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
8: No, Alena Volka, Spider.
9: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda, panda.
1: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
10: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
11: Carglass opraví, Carglass vymění.
1: Maximum muziky. Maximum tvý muziky.

0: Je poledne, posloucháte Evropu 2, tady jsou zprávy a Zuzka Kozáková s nimi.
1: Hezké poledne u zpráv. Zeleň v požárem zasažené části Národního parku České Švýcarsko se podle vědců obnoví ještě letos. Dokládají to výzkumem, který prováděli po požáru v parku z roku 2022. Na zhruba 100 hektarech teď hořelo několik dní. Hasiči místo opustili teprve v pátek. V budoucnu by případné požáry v parku mohlo nové složení lesů zpomalit. Budou totiž pestřejší a požáry se tak podle výzkumu budou pomaleji šířit. České zdravotní pojišťovny loni zaplatily za léčbu svých pojištěnců zahraničí více než 1,75 miliardy korun. Vyplývá to z dat kanceláře zdravotního pojištění. Celkem šlo o 183 tisíc případů, což je číslo srovnatelné s předchozím rokem. Lidé mají podle oslovených pojišťoven větší zájem o stomatologické vyšetření v Polsku a plánované operace v zahraničí. Čeští hokejisté dnes absolvují generálku před mistrovstvím světa. Na závěr švédských her se utkají od 12 hodin se Švýcarskem, které bude nadcházející šampionát hostit. Po návratu do Prahy večer trenér Radim Rulík oznámí nominaci na mistrovství světa, do kterého vstoupí český tým pátečním zápasem proti Dánsku ve Friburku.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na dálnici D1 dejte pozor ve směru na Brno, odstavené vozidlo je na 15. a 5. kilometru. Na dálnici D11 na trase Praha Jaroměř Sever pak máme sraženou zvěř na 73. a 5. kilometru.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Venku je prozatím skoro jasno až polojasno. Odpoledne a večer očekáváme vysokou oblačnost postupně od jeho západu a v noci na pondělí se objeví první déšť. Teploty v průběhu dne naměříme od 19 do 25 stupňů. Zprávy jsou za námi, vy jste stále s Evropou 2 a stále s Ondrou Vodným.
3: Sponzorem počasí jsou Beton Press lehký rytí střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
0: Že ještě nemáte umělou inteligenci v mobilu? No, možná se to brzo změní. A nebude to jen tak, za chvíli víc Evropa 2?
2: Evropa 2.

0: nedělní Evropa 2. Pokud se zítra vydáte do práce a po vás pořád někdo bude něco chtít, nebudete znát odpověď. Třeba by se vám hodilo mít v mobilu umělou inteligenci, která za vás udělá spoustu věcí nebo odpoví spoustu věcí. Zatím se pravda příliš nedostávala do některých mobilních telefonů, ale to se teď změní. Jeden velmi populární mobilní telefon ve svém novém operačním systému zavádí funkci, že si můžete rozšířit svůj mobil o umělou inteligenci a hlavně, co je důležité, si vybrat, jakou budete používat. Jo? To je zásadní, takže budete si moct vybrat, jestli použijete takovou nebo makovou. Ta funkce se promítne do nástrojů, který z mobilu běžně používáte. Dokonce to bude celkem drahý pro tu společnost jablečnou, která to bude používat. Můžete si tam přidat různý hlasy, různý modely umělé inteligence a oficiální představení se chystá v červnu letošního roku, to je velmi, velmi blízko, takže už nebudete nucený svým mobilem k tomu používat něco, co třeba standardně nepoužíváte, ale budete si moct vybrat. Ano, a potom už nevím, co budeme dělat. To už potom bude možná čas na to dát svátek každý den a už se nás všechno bude dělat jenom umělá inteligence. No, Miley Cyrus, Swedish House Mafia, zatím pouštím já. Živě je tady, tak si to nenechte ujít s takovým příjemným hřevým lidským dotekem. Evropa 2.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Nasty, Arny, Vojtáno. Trojka, co umí rozhejbat vaši bránici.
2: Přijde Oscar do baru, jako ta cena. Ten Oscar přijde do baru a pořádně to roztočí a Hollywood a všichni se baví a paří a v rohu sedí jako je malý smutný týpek. Jo. Oscar říká, proč brečíš se? A on je smutný, že nikoho nezajímá. Aha, kdo to je, prosím tě? A nějaký český lev.
3: To jsou dveře, které se tě zavřely teďko.
2: A co, asi jdu pro Oscara.
1: Brzda Evropy 2 a nep jakoby show.
4: A bych to třeba ještě jedno.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
6: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, pořiď si ho teď jen za polovinu. Když něco, tak Allegro.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Za každou platbu kartou Visa u vybraných obchodníků získáte kromě slevy i něco navíc. Už zítra velké slevy v časopise ona dnes.
9: Nenechte si ujít v České televizi.
10: Zpěv, tanec, emoce a nespoutaná autenticita. Podaří se českému reprezentantovi Danielu Žižkovi zabojovat o vítězství? Eurovision Song Contest 2026. Přímé přenosy obou semifinálových večerů i finále od 12. května v České televizi a v iVysílání.
11: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival po páté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
12: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Zpátky k muzice.

Chuck Norris na Evropě 2. Tady Chuck Norris. Umím násobit nulou tak, aby mi vyšlo nenulové číslo.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: V hlavě pozor v ulici Holíková, je tam uzavírka kvůli rekonstrukci vodovodu a kanalizace. U Vamberska na Rychnovsku opatrně na silnici první třídy číslo 11, jezdí se tam kyvadlově a mezi Štoky a pohledem na Vysočině se rekonstruuje povrch vozovky, i tam čekejte krátké zdržení. Šťastnou cestu s naším nedělním maximem muziky budou Simple Plan a taky BTS na Evropě 2.

který vlastnoručně podepsali české hokejové hvězdy. Od pondělí do pátku hrajeme na Evropě 2 o podepsaný český hokejový dres a spoustu dalšího merče, který rozhodně potřebuješ. Výbava pro opravdový fanoušky českého hokeje je denně ve hře. Až do pátku na Evropě 2.

0: Posloucháte Evropu 2, no a pokud byste náhodou neměli plány pro svoje děti na léto, tak srdečně doporučuji Summer Camp Evropy 2 a další možnost vyrazit na tenhle úžasný letní zážitek s Evropou 2 úplně zdarma. No, spoustu zážitků v podobě táborníka Tomáše Zástěry, jeho hostů, kterým je spoustu nás Evropy 2 a také spoustu skvělých hudebníků a umělců, který znáte z vysílání Evropy 2. Takže kam vyrazit? No, na Summer Camp Evropy 2 samozřejmě, víc o tom na evropa2.cz. Moc vám budu držet palce, aby to vyšlo, aby jsme se tam potkali. Krásný zážitek to bude. Damiano David, Zara Larsen, David Guetta, to mám připraveno ještě z našeho víkendového maxima muziky za chvíli. Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Hledáte jednoduché a nadčasové řešení pro váš plot? Vybrané plotové systémy Presbeton teď pořídíte se slevou 20%. 20%. Akce platí pouze ve stavebninách pro doma a na prodoma.cz. Pro doma. Užívej si Evropu 2 až do večera.
2: Tak to si děláte srandu, halo, že jsem se fakt dovolal.
1: Večer na maximum s Petrem a Ondrou.
3: Tak to mě ani ve snu nenapadlo, to je boží.
1: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
4: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
1: Připravte se na obří party. Flo Rida, autor hitů Low, Right Round, Good Feeling nebo Whistle, míří do Prahy. Už 19. května roztančí O2 Arenu explozivní show plná světových megahitů. Nenechte si ujít jednu z největších hudebních událostí roku. Vstupenky v sítích Ticketmaster a Ticketportal. Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
3: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
5: No, Faded.
6: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
3: Imagine Dragons.
6: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
1: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2. Sparťani. Veškerý sparťanský video obsah teď na jednom místě. Televizní aplikace Sparta TV přináší sestřihy zápasů, rozhovory, talk show i exkluzivní záběry ze zákulisí přímo na vaši velkou obrazovku. Všechno přehledně, všechno na jednom místě. Stáhni si Sparta TV na svoji televizi a sleduj svůj klub z pohodlí domova. Sparta. Tečka. Na Instagramu Evropy 2 už vás je přes 300 tisíc.
7: Co je za otázky, blbý?
8: Jsou otázky, aby mě vyzdvihli, aby potopili zrko.
7: Takže jsi je psal ty?
8: Samozřejmě, jako všechny.
1: Největší profil na české mediální scéně, plnej muziky, hvězdných hostů a střípků ze zákulisí vysílání Evropy 2, které nikde jinde neuvidíš.
3: No, to jsi odvážný teda.
1: Dej taky follow E2CZ a bav se na maximum. Evropa 2, držíme ti flek i na Instagramu. Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec. Smích přátel. Ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha. Velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
9: Kongresové centrum Praha. Kde na okamžicích záleží.

0: 13. hodina je tu, posloucháte Evropu 2, tady jsou zprávy a Zuzka Kozáková s nimi.
1: Vítejte u zpráv. Fotbalová Slavia po nedohraném pražském derby uzavře do odvolání severní tribunu, kde sídlí kotel nejhlasitějších fanoušků. Výtržníci, kteří v nastavení sobotního šlágru ligové nadstavby vtrhli na trávník a napadli několik hráčů Sparty, dostanou doživotní zákaz vstupu na stadion. Vršovický klub bude po vinících požadovat náhradu celé škody, včetně případné milionové pokuty od disciplinární komise. Uvedl to předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík. Navíc z A týmu byli za nesportovní chování vyřazeni Tomáš Chorý a David Douděra. Státní ústav pro kontrolu léčiv by mohl za své odborné úkony a konzultace v oblasti cen a úhrad léčivých přípravků získat ročně až 7 milionů korun navíc. Návrh nařízení, které má zejména valorizovat cenu práce při posuzování žádostí, projedná v pondělí vláda. Nařízení začne platit za 15 dní od jeho vyhlášení. Aerolinky kvůli růstu cen paliva způsobenému válkou na Blízkém východě nesmí dodatečně navyšovat ceny již zakoupených letenek prostřednictvím palivových příplatků. Dopady války v Íránu na trh s leteckým palivem nejsou natolik závažné, aby ospravedlnily plošné omezení práv cestujících. Uvedla to Evropská komise ve nových pokynech pro dopravní sektor EU vytvořených s ohledem na současnou krizi na Blízkém východě.
2: Evropa 2, kde to stojí?

0: Vítkovce. Evropa 2, jak je venku? Skoro jasno až polojasno. Prozatím v průběhu odpoledne a večera od jeho západu očekáváme vysokou oblačnost a v noci na pondělí na západě Čech se objeví první přehánky. Teploty se drží mezi 19 až 25 stupni. Ode mě je to vše, vyladíte nedělní Evropu 2 a taky Ondru Vodného.
1: Sponzorem počasí jsou Beton Press lehký krytý střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
2: Blíží se konec matematiky na školách. No, budete překvapený, jak se a co děje. Za chvíli víc, Evropa 2. Evropa 2.

0: Tady je nedělní Evropa 2, ať byl prodloužený víkend jakýkoliv, zítra se musí zase do práce, do školy. A pokud vás čeká cokoliv, školáky z matematiky, tak pozor, české vysoké školy, teď budu mluvit o vysokých školách, snižují požadavky na vstupní úroveň matematiky pro technické obory. Zajímavé, že? Nebyl jsem úplně vždycky příznivcem matematiky, ale jako byly chvíle, kdy mě to bavilo. Důvodem je nedostatek studentů, kteří si troufnou na klasické inženýrské obory. Takže jelikož je nedostatek, tak se snižuje ta laťka, se kterou se studenti přijímají. Trh práce hlásí dlouhodobě nedostatek inženýrů, IT specialistů, stavařů, tak některé fakulty zrušily přijímací zkoušky z matematiky úplně, jiný je zmírnili. Ten trend kopíruje pokles úrovně matematiky u maturantů. Je trošku jako riziko, se tady píše, méně připravených absolventů a vyšší propadovost v prvním ročníku, ale jsou fakulty, které to kompenzují přípravnými kurzy matematiky před studiem. No, ten trend je celoevropský, netýká se to jenom nás tady v České republice, takže pokud vám matematika nejde, možná nebude úplně tolik potřeba. Ale stále jo, stále ještě nemusíme spolíhat jenom na umělou inteligenci. Ed Sheeran a Lenny, to k tomu přidám. Evropa 2.
1: Děcka, chcete zažít nejlepší týden svýho života? Hra o účast na legendární Summer Camp Evropy 2 startuje za 5, 4, 3, 2, 1. Tak kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor. Summer Camp Evropy 2.
2: Co jste dělali vy, ty otázky, ty jsou strašně dobrý.
1: Týden rozhovorů s hvězdami, her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2.
3: Tak co, těšíte se?
1: Předposlední srpnový týden v Prachovských skalách. Evropa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
5: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy Ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Za každou platbu kartou Visa u vybraných obchodníků získáte kromě slevy i něco navíc. Už zítra velké slevy v časopise Ona dnes.
6: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Comic Con Brno a Junior, slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
1: Zpátky k muzice.
8: Evropa 2.

Chuck Norris na Evropě 2. Tady Chuck Norris. Už jsem byl na Marsu. To je důvod, proč tam nejsou žádné známky života.

když Youngblood pobláznil Česko, byli jsme u toho. Youngbloodův Bloodfest se letos stěhuje do Česka a ty budeš s

Europoudvě u toho. Weird v éteru Evropy 2 ti celý týden přináší lístky na Bloodfest. A ty si užiješ Biffy Clyro, Primal Scream, Peli Royal. A hlavně Youngblooda. Bloodfest 27. června v Hradci Králové. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: Jak to vypadá na silnicích u Frimburka na Klatovsku? Se opravuje povrch na silnici druhé třídy číslo 172, pracuje se taky mezi Vírkou a Olešnicí a most se rekonstruuje v Rudolticích na silnici třetí třídy, jezdí se objížďkou přes silnici první třídy číslo 11. Tak šťastnou cestu, kamkoliv budete vyrážet, na Evropě 2 k tomu bude hrát Bruno Mars a taky Kygo už za chvíli. Evropa 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Summer Camp Evropy 2. Kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor.
1: Tak co, těšíte se?
0: Týden her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2. Evropa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu.

0: Posloucháte nedělní Evropu 2, no a pokud jste milovníci starých videoher, tak vězte, že se chystá remake Star Fox 64. Myslím, že pokud máte rádi Nintendo nebo Switch, tak zaplesáte. Ta hra vyjde 26. června, bude stát okolo 50 doláčů a bude to remake, který nabízí kooperační režim pro dva hráče. Je to přepracovaný úrovně, nový designy postav, detailnější kascény, orchestrální soundtrack na motivy původní hudby. Je to velký. Původně to vyšlo v roce 1997, takže je to spíš pro pamětníky. Je to třetí remake téhle legendární hry a vždycky tyhle remakey jsou extrémně populární v počítačovém světě, takže kdybyste nevěděli, co od Ježíška, anebo za vysvědčení, tohle může být fantastický tip. Two Colors a taky novinka od Maroon 5 k tomu bude ještě docelý tady na Evropě 2.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
1: Na Instagramu Evropy 2 už vás je přes 300 tisíc. Největší profil na české mediální scéně, plnej muziky, hvězdných hostů a střípků ze zákulisí vysílání Evropy 2, které nikde jinde neuvidíš.
4: Tak pojďme, DNA test. Indian, ty jsi Vinetu.
1: Dej taky follow E2.cz a bav se na maximum. Evropa 2, držíme ti flek i na Instagramu.
5: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi, česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
6: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
7: No, ale na volka tří fajde.
6: Faded. Jo, faded, faded.
8: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
6: Imagine Dragons.
8: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
1: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
9: Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec, smích přátel, ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha, velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
10: Kongresové centrum Praha, kde na okamžicích záleží.
1: Užívej si Evropu 2 až do večera.
11: A startuje večer na maximum.
1: Songy na přání.
8: Já bych si přál asi třeba...
1: Tak třeba. Nebo legendární song za trest.
12: Pro tátu, protože mě hodně vyleskal a sehrál mi bránka. On mi furt žere nějaký sladkosti.
1: Večer na maximum s Petrem a Ondrou. Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2. Od pondělí do pátku hned po ranní show pouštíme k mikrofonu koho?
13: Paviána.
1: Perdlaj, zhádáme dál.
13: Mimóza.
1: Taky těsně vedle. Zkusí to někdo jiný?
14: Přichází Pavel Cejnar.
1: Ty jsi ale šikulka. After party s Pavlem Cejnarem. Od pondělí do pátku 9 až 11 na Evropě 2.
15: Evropa 2.
16: I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white. Nobody knows a thing about what's wrong or right. There's only darkness down the road, but you're the light that's shining through silver and gold. And I know I'll always be alright. By my side, by my side. In the

0: 14. hodina je tu, posloucháte Evropu 2, tady jsou zprávy a Zuzka Kozáková s nimi.
1: Hezké odpoledne. České zdravotní pojišťovny loni zaplatily za léčbu svých pojištěnců v zahraničí více než 1,75 miliardy korun. Vyplývá to z dat kanceláře zdravotního pojištění. Celkem šlo o 183 tisíc případů, což je číslo srovnatelné s předchozím rokem. Lidé mají podle oslovených pojišťoven větší zájem o stomatologické vyšetření v Polsku a plánované operace v zahraničí. V příštím týdnu se v Česku poměrně výrazně ochladí. V pondělí na většině území zaprší a vyloučené nejsou ani bouřky. V úterý na horách napadne dokonce poprašek sněhu. Ve středu se pak objeví i ranní mrazíky. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Podle meteorologů by déšť měl být vzpruhou pro půdu a vegetaci, které trápí sucho. Maďarsko má po 16 letech nového premiéra. Poslanci zvolili za nového šéfa vlády 45-letého Petera Maďara. Jeho středopravicová strana TISA získala v dubnových volbách ústavní většinu. Konec vlády národně konzervativního Viktora Orbána, který se vzdal i poslaneckého mandátu, oslavovali před parlamentem desítky tisíc lidí.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na dálnici D1 se můžete dostat do kolony, a to ve směru na Prahu od stého 76. a půltého kilometru. Tak počítejte s případným zdržením. V opačném směru, tedy na Prahu, na stém 97. kilometru máme v pravém pruhu kus dřeva.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Aktuálně počítejte se skoro jasnou oblohou, místy je oblačno, počítejte taktéž s teplotami od 19 do 25 stupňů Celsia a v noci na pondělí se pak objeví první přehánky. Zprávy jsou za námi, vy jste s Evropou 2 a krátce po 14. pokračuje Ondra Vodný.
3: Sponzorem počasí jsou Beton Press lehký kiriký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech. Z koho?

Všechno zdražuje, to jste si možná všimli, jak je to s elektřinou u nás v České republice. Možná nadáváme zbytečně, za chvíli víc. Evropa 2. Evropa 2.

0: Stefan Sanchez, jedna z novinek éteru Evropy 2. Tak protáčí se vám panenky, když vám chodí účty? Asi protáčí. No, víte, že co se elektřiny týče, tak ta cena elektřiny pro domácnosti v České republice je mírně nad evropským průměrem. Česko meziročně cenu elektřiny snížilo o víc než 5%, takže bychom neměli moc nadávat, ne? Nejvyšší ceny elektřiny v Evropské unii má Irsko, pak Německo, Belgie, Itálie a nejlevnější naopak mají Maďaři a Bulhaři, takže kdybyste nadávali na drahou elektřinu, vyražte do Maďarska, do Bulharska, tam se přestěhujte a bude dobře. Aspoň co se elektriky týče. No a jinak je to asi jenom špička ledovce toho všeho, co se zdražuje, tak asi je čas, aby skončil se prodloužený víkend a vyrazili jsme zase trošku makat. Tak snad se na to těšíte. Sophie Les Baxter a Thomas Robin na to těšení přidávám. Z víkendového maxima muziky na Evropě 2.
1: Nastav uši hvězdám.
2: Hello, with the bell, Coldplay.

0: Josh.
1: I'm Tyler.
0: We're 21 Pilots, and you're listening and watching to Best Czech Radio Europe 2.
2: Evropa 2. Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Zpátky k muzice.
4: Evropa 2.
5: See a million faces I'll never know. And I'm losing my patience. I'm scared to see this corner swallow me whole.

fandí český repre v dresu, který vlastnoručně podepsali české hokejové hvězdy. Od pondělí do pátku hrajeme na Evropě 2 o podepsaný český hokejový dres a spoustu dalšího merče, který rozhodně potřebuješ. Výbava pro opravdový fanoušky českého hokeje je denně ve hře. Až do pátku na Evropě 2.

0: vě, kde to stojí.
1: Pokud vyrážíte na cesty o obchvatu Pelhřimova, čekejte dlouhodobou stavbu, postupně tam probíhají omezení. Je to silnice první třídy číslo 19 a 34. Ukřižován na Vysočině na mostu na silnici první třídy číslo 37 se opravuje, provoz je tam omezený a v Havlíčkové ulici v Olomouci se pracuje na inženýrských sítích i tam opatrně. Šťastnou cestu z Evropy 2, k tomu posílám Benson Boone a taky Evu Farnou s Mirajem. Evropa 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Posloucháte nedělní Evropu 2 v závěru prodlouženého víkendu. Možná jste nepotkali žádný kamarády přes víkend, no možná to není proto, že by na vás neměli čas, ale protože třeba žádný nemáte. No, zajímavý průzkum teď vyšel, který cituje některé psychology a psychologické studie, které říkají, že život bez velkého počtu přátel může být plnohodnotný, jo? Klíčové totiž není, kolik přátel máte, ale jak kvalitní máte vztahy a dokonce statisticky introvertům často stačí jeden až dva hluboký vztahy a nějaký rodinný zázemí, a že nějaký sociální tlak na to mít hodně přátel sám o sobě generuje pocit nedostatku. No a můžou za tenhle pocit často sociální sítě, který paradoxně zhoršují pocit osamělosti, přesto, že byste jako měli mít těch přátel víc, abyste se dostali do toho řádku, který na sociálních sítích je. Investice do vlastních koníčků, smysluplná práce, to údajně dokáže nahradit klasické přátelství a uspokojit možná víc než kamarádství, no, tak abyste nebyli smutní, že jste třeba přes prodloužený víkend někoho nepotkali. Dalšího kamaráda pro vás mám a je to Jakub Štěpán. Pokračuje po 15. hodině, nenechte si ho ujít, stejně jako Adonise. Za chvíli Evropa 2.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Was für ein seltsamer Nachname. Mengele.
3: Nový film Kirila Serebrenikova Zmizení Josefa Mengeleho líčí život nacistického doktora s Osvětimi v jihoamerickém exilu a připomíná, že zlo nikam nezmizelo. Po většinu dvouhodinové stopáže snímek mapuje dobu, kdy se jeden z nejdůležitějších mužů Hitlerova režimu, přezdívaný Anděl smrti, ukrývá před spravedlností nejdřív v Německu, později v Argentině a Brazílii. Prožívá paranoidní stavy i záchvaty sebelítosti, nikdy ho ale nedožene svědomí.
4: Warum warst du in Auschwitz?
3: Když Mengeleho v Brazílii navštíví syn Rolf, je z Anděla smrti už jen uzlíček nervů. Na Rolfovy otázky, zda v Osvětimi dělal experimenty na dětech, odpovídá úhybně, přesto výmluvně.
4: Was hast du dort wirklich gemacht?
5: Du wirst nie begreifen!
3: V Serebrenikově filmu je těžké hledat pozitivní postavy. Maďaři ukrývající nacistického zločince s vidinou tučné odměny, služebnictvo je špilně dolévá prázdné sklenice slavících nacistů, ti všichni jakoby byli vinni.
6: Hauptsturmführer Josef Mengele! Ihr Krieg ist noch nicht vorbei!
3: Snímek Zmizení Josefa Mengeleho je premiérově v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2.

0: uších máte Evropu 2. Čerstvé zprávy na 15. hodinu nachystala Zuzka Kozáková. Pojďme do nich.
1: Hezké nedělní odpoledne. Zeleň v požárem zasažené části Národního parku České Švýcarsko se podle vědců obnoví ještě letos. Dokládají to výzkumem, který prováděli po požáru v parku z roku 2022. Na zhruba 100 hektarech teď hořelo několik dní. Hasiči místo opustili teprve v pátek. V budoucnu by případné požáry v parku mohlo nové složení lesů zpomalit. Budou totiž pestřejší a požáry se tak podle výzkumu budou pomaleji šířit. Slovenský premiér Robert Fico v sobotu v Moskvě předal ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi vzkaz od jeho ukrajinského protějšku Volodymyra Zelenského ohledně setkání obou státníků. Fico to uvedl ve videu zveřejněném na Facebooku. Putin podle něj odpověděl, že pokud se chce Zelenský sejít, má se s ním telefonicky spojit. Ruský státník později předání vzkazu potvrdil. Fotbalová Slavia po nedohraném pražském derby uzavře do odvolání severní tribunu, kde sídlí kotel nejhlasitějších fanoušků. Výtržníci, kteří v nastavení sobotního šlágru ligové nadstavby vtrhli na trávník a napadli několik hráčů Sparty, dostanou doživotní zákaz vstupu na stadion. Vršovický klub bude po vinících požadovat náhradu celé škody, včetně případné milionové pokuty od disciplinární komise. Uvedl to předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík. Navíc z A týmu byli za sportovní chování vyřazeni Tomáš Chorý a David Douděra.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor si dejte určitě na dálnici D1, a to ve směru na Prahu. Na svém 38. kilometru máme aktuálně odstavené vozidlo na krajnici. Dejte pozor i na dálnici D11, kde je taktéž odstavený vůz na 61,5. kilometru na trase Praha Jaroměř-Sever.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Skoro jasno až polojasno, místy oblačno. V noci na pondělí počítejte s prvními dešťovými přeháňkami. Teploty nepřekračují 25 stupňů. Zítra pak bude oblačno až zataženo. Počítejte s deštěm či přeháňkami na většině území Česka. K večeru očekáváme srážky smíšené či sněhové, zejména na hřebenech hor na severozápadě. Teploty se budou držet většinou mezi 16 až 20 stupni. Ode mě je to vše. Vy jste s Evropou 2 a slovo právě teď bere Kuba Štěpán.
3: Sponzorem počasí jsou Beton Press lehkýkyriký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
0: Vydáme se do Amsterdamu, kde jedna kavárna přišla s nápadem, který je pro mnoho lidí skoro stejně náročný jako otužování v ledové vodě. Podrobnosti řeknu za pár minut. Tak držte vnu, tady je vaše Evropa 2.

0: už se nacházíte kdekoliv, posloucháte nedělní Evropu 2. V jedné kavárně v Amsterdamu přišli s nápadem, který je pro dost lidí skoro stejně náročný, jako například otužovat se v ledové vodě. Nabízí totiž slevu zákazníkům, kteří během návštěvy odloží mobil a nebudou na něj sahat. Princip je jednoduchý, prostě přijdete, objednáte si kávu a pokud vydržíte bez scrollování na sociálních sítích, dostanete levnější účet. Podle majitelů totiž lidé čím dál častěji sedí spolu u jednoho stolu, ale místo rozhovoru si každý žije s vlastním displejem. A tak chtěli hosti trochu donutit vrátit se zpátky do reality. No prý se ukázalo, že první minuty bývají pro některý návštěvníky hodně zvláštní. Lidé automaticky sahají po telefonu každých pár minut, když jim vlastně vůbec nikdo nepíše, jenže po chvíli se začnou více povídat, vnímat okolí nebo prostě jenom sedět v klidu, což dneska svým způsobem působí jako revoluční koncept. Upřímně, v době, kdy si někteří fotí i kapučíno ze tří úhlu, je možná největší luxus právě chvíle, kdy člověk nemusí nic sdílet. I když je dost možný, že polovina lidí si tu slevu stejně vyfotí a dá na Instagram s popiskem, podívejte se, jak krásně jsem offline. Evropa 2.
1: Nastav uši hvězdám na Evropě 2.
2: Ahoj, Czechia, it's Mike Shinoda from Linkin Park. Hey, what's up, it's Jason Derulo. Zdraví.

0: Evropa 2. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
3: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
7: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
8: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Za každou platbu kartou Visa u vybraných obchodníků získáte kromě slevy i něco navíc. Už zítra velké slevy v časopise ona dnes.
9: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
10: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
11: Žádná kouzla?
10: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.
12: Zpátky k muzice.

Chuck Norris na Evropě 2. Tady Chuck Norris. Umím zadržet dech na 9 let.

Když Youngblood pobláznil Česko, byli jsme u toho. Youngbloodův Bloodfest se letos stěhuje do Česka a ty budeš s Evropou 2 u toho. Weird v éteru Evropy 2 ti celý týden přináší lístky na Bloodfest a ty si užiješ Biffy Clyro, Primal Scream, Peli Royal a hlavně Youngblooda. Bloodfest 27. června v Hradci Králové. Exkluzivně s Evropou.

0: dvě, kde to stojí.
1: Provoz v 15.34 nabírá na síle. D1 zpomaluje před mostem Šmejkalka na 24. kilometru, kde je omezení. Bavíme se o směru do Prahy. Kolona začíná už na 36. kilometru. Zdržení je aktuálně na půl hodiny. D10 vázne směrem z Tornova do Prahy u Staré Boleslavy. Na 13. kilometru došlo v omezení k nehodě, která je v levém pruhu. Ten pruh vede v protisměru. Jeďte tedy pravým pruhem. D4 vás zdrží na tahu ze Strakonic do Prahy u Dobříše. Na 30. kilometru máme hlášenou dopravní nehodu, kolona narůstá. Silný provoz je taky na silnici 3 z Tábora do Prahy. 20 minut si postojíte v omezení u Votic před Olbramovicemi. Hlásíte více aut v okolí Benešova a krátce se pozdržíte i před nájezdem na dálnici. Kevadlový provoz vás čeká na silnici 20 u obce Klášter, kde se srazilo osobní vozidlo s motorkářem. V místě zasahují všechny záchranné složky. A pojďme ještě mrknout do Prahy. Plná je Štěrboholská spojka ve směru na Průmyslovou a pozor v ulici pod Viktorkou. Došlo tu ke střetu dvou aut. Tak ať už jedete kamkoliv, buďte opatrní a šťastnou cestu do cíle přeju. Evropa 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Summer Camp Evropy 2. Kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor.
1: Tak co, těšíte se?
0: Týden her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2. Evropa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu.

Posloucháte Evropu 2. Dnes je den matek. Každá druhá květnová neděle patří maminkám. A víte co? Možná je dobrý se připomenout, že mámy nejsou jenom mámy. Že kromě svačin, nákupů, školní skupiny na WhatsAppu a věty vezmi si mikinu, nebo i když jsme už starší a jsou nám samozřejmě oporou, jsou to pořád ženský, který měli svoje sny, svoje plány, nápady a občas jen potřebují chvilku, kdy nejsou úplně pro všechny. Na podobnou myšlenku jsem náhodou narazila během dnešního dopoledne na Instagramu. Hodná holka, za kterou stojí Sarah Friedlanderová, tam sdílela upřímný text o tom, jak po porodu ženy trochu zmizí ze scény a znovu hledají sami sebe. Ne nějak pateticky, spíš obyčejně, lidsky, po nocích, po malých krůčcích mezi hračkami a nevyspáním. Evidentně z její zkušenosti z toho právě vznikla ukolébavka, která je vyloženě pro mámy, jen se snaží najít kus sebe sama zpátky. Což je vlastně možná ten nejhezčí dnešní vzkaz, že uznání se zaslouží nejen za to, co všechno zvládají pro ostatní, ale i za to, že se občas snaží nestratit sami sebe. Tak jednu velkou pusu všem maminkám. Tak zpívám.

0: Úkol je bavka pro všechny mámy od hodné holky je samozřejmě delší a ten text je dost výstižný, i když nemám s touto životní kapitolou žádný zkušenosti, nebo takhle. Spíš jsem tomu prozatím nepřihlížel. Jsem si jistý, že v tom se maminky zaručeně poznají. Pro jistotu se znovu dívám ještě na Instagram. Úkol je bavku najdete pod nikem hodná podtržítko holka podtržítko 55. A nebo je i na YouTube hodná holka a ukolébavka. No takhle, není to song, co vám převrátí hudební svět vzhůru nohama, ale má v sobě něco obyčejně lidského. A přesně tyhle nenápadné věci člověka někdy zahřejou úplně nejvíc. Imagine Dragons nebo Calvina Harrise přidám do dalších minut v rámci Maxima muziky. Tak držte vlnu, my jsme Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
2: Vydejte se na dalekou cestu do východní Asie, aniž byste opustili Prahu. Od 15. do 17. května vás přeneseme do světa barev, tradic a exotické atmosféry. Asijské dny v metropoli Zličín nabídnou bohatý program, živé show, tematické workshopy i thajské masáže. A k tomu šanci vyhrát exotický zájezd v hodnotě 50 000 korun od cestovní agentury Invia, telefon či dárkovou kartu za 5 000 korun. Více na metropole.cz.
3: Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec, smích přátel, ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha, velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
4: Kongresové centrum Praha, kde na okamžicích záleží.
5: Maximum tvý muziky.
6: Evropa 2.

0: Posloucháte Evropu 2, taky v 16 hodin pro vás máme zprávy. Pokračuje Zuzka Kozáková.
1: Vítejte u zpráv. Fotbalová Slavia po nedohraném pražském derby uzavře do odvolání severní tribunu, kde sídlí kotel nejhlasitějších fanoušků. Výtržníci, kteří v nastavení sobotního šlágru ligové nadstavby vtrhli na trávník a napadli několik hráčů Sparty, dostanou doživotní zákaz vstupu na stadion. Vršovický klub bude po vinících požadovat náhradu celé škody, včetně případné milionové pokuty od disciplinární komise. Uvedl to předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík. Navíc z A týmu byly za nesportovní chování vyřazeni Tomáš Chorý a David Douděra. Státní ústav pro kontrolu léčiv vymohl za své odborné úkony a konzultace v oblasti cen a úhrad léčivých přípravků získat ročně až 7 milionů korun navíc. Návrh nařízení, které má zejména valorizovat cenu práce při posuzování žádostí, projedná v pondělí vláda. Nařízení začne platit za 15 dní od jeho vyhlášení. Aerolinky kvůli růstu cen paliva způsobenému válkou na Blízkém východě nesmějí dodatečně navyšovat ceny již zakoupených letenek prostřednictvím palivových příplatků. Dopady války v Iránu na trh s leteckým palivem nejsou natolik závažné, aby ospravedlnily plošné omezení práv cestujících. Uvedla to Evropská komise ve nových pokynech pro dopravní sektor EU vytvořených s ohledem na současnou krizi na Blízkém východě.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Dejte pozor na dálnici D11. Sraženou zvěř máme na 54. a 5. kilometru na trase Praha Jaroměř Sever. Dejte pozor taky na dálnici D1 ve směru na Brno. Tady máme na 197. kilometru odstavené vozidlo na krajnici.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Většinou skoro jasno až polojasno, místy oblačno, teploty nepřekračují 25. Zítra pak bude oblačno až zataženo, od západu se k tomu přidá déšť či přehánky na většině území Česka. Smíšené či sněhové srážky se objeví na horách, zejména na severozápadě. Na teploměrech pak naměříme většinou od 16 do 20 stupňů. Ode mě je to vše, vy jste stále s Evropou 2 a stále s Kubou Štěpánem.
3: Sponzorem počasí jsou Beton Press lehký krytí střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
0: Z hudebního jména zazní Callum Scott, Terra Sombra nebo i Deep End, Sunfelt a Outliers single Sinners. Mě hodně baví, tak užívejte odpoledne a buďte na dosah. My jsme Evropa 2 a hezký odpoledne přeju.

0: společnost vám dělá vaše Evropa 2. Jak už bylo během dneška několikrát řečeno, dnes jeden matek. Není to pouze o kytkách, bomboniérách a přáníčkách s nápisem nejlepší máma na světě. Pro spoustu lidí je to hezký den, pro jiné trochu citlivější připomínka toho, že vztah s mámou bývá jeden z nejsilnějších, ale ne vždycky jednoduchý. Psychologové připomínají, že právě máma bývá první člověk, přes kterého poznáváme svět, bezpečí a taky blízkost. A i když ten vztah během života se samozřejmě mění, zůstává v nás a často mnohem víc, než si připouštíme. Někdo cítí vděčnost, někdo smutek, někdo obojí najednou a všechno z toho je naprosto v pořádku. Den matek proto nemusí být nějak dokonale perfektní, někdy stačí krátká zpráva, telefonát, kytka, obyčejné děkuju, nebo jen malý pokus udělat radost bez velkých slov, protože máme nejsou superhrdinky z katalogu, jsou to ženy, které taky dělaly, co uměly a na rovinu den matek není soutěž o nějaký největší dárek, ale je to spíš připomínka, že některá slova se prostě nemají odkládat. Tak už jste té své napsali nebo zavolali? Evropa 2.
1: Děcka, chcete zažít nejlepší týden svýho života? Hra o účast na legendární Summer Camp Evropy 2 startuje za 5, 4, 3, 2, 1. Tak kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2, nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor. Summer Camp Evropy 2.
2: Co jste dělali vy, ty otázky, ty jsou strašně dobrý.
1: Týden rozhovorů s hvězdami, her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2.
3: Tak co, těšíte se?
1: Yeah! Předposlední srpnový týden v Prachovských skalách. Evropa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno Smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
5: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
10: Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+, stylová ikona, nabitá energií města. Více na toyota.cz.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival po páté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
3: Teď se fotím já.
13: Řekni Epet.
14: Nejdřív vyfotím vyúčtování. Epet má teď elektřinu i plyn za extra výhodnou cenu. Tak abych to stihnul.
13: Vždyť se mu sjednání stihneš do 3 minut.
14: Taková změna se neodkládá. Sjednejte si výhodnou elektřinu a plyn od stabilního dodavatele na epet.cz. Epet. Život s lepší energií již 20 let.
15: Zpátky k muzice.
16: Evropa 2.

Chuck Norris na Evropě 2. Tady Chuck Norris. Umím shlédnout hodinovou epizodu za 22 vteřin.

0: hlavě, kde to stojí.
1: Pojďme v 16.34 zkontrolovat dopravní situaci. D1 vázne na několika místech ve směru z Brna do Prahy. Výraznější zpomalení čekejte u Humpolce od 88. kilometru. Na 80. a půltém stojí porouchaný karavan, jezdí se pouze dvěma pruhy, počítejte s 15 minutama navíc. Dále směrem do Prahy jsou pak kolony nesouvislé od Divišova, postojíte si od 40. kilometru až nakonec omezení za most Šmejkalka. Od 23. kilometru je provoz plynulý, ale až do omezení se zdržíte přes půl hodiny. D4 vás zdrží na tahu Strakonice Praha u Příbramy. Na 31. kilometru došlo k dopravní nehodě v pravém pruhu. D10 je problémová v omezení na trase z Mladé Boleslavy do Prahy u Hlavence. Mezi 18. až 9. kilometrem naberete 25 minut. Komplikace hlásíte taky z Hradecké D11 směrem do Prahy. U sjezdu na Městec Králové na 48. kilometru se srazila dvě osobní vozidla v levém jízdním pruhu. Kolona stále narůstá, momentálně je na čtvrt hodiny. Silnější provoz je i na silnici 3 z Tábora do Prahy. Postojte se v omezení u Votic, Olbramovic i okolí Benešova. No a v Praze je více aut na Štěrbohorské spojce ve směru na Průmyslovou a taky v Bělohorské v okolí Vypichu. Tak ať už je razíte kamkoliv, hlavně v klidu, žádný spěch. Šťastnou cestu do cíle přeju. Evropa 2.

který vlastnoručně podepsali české hokejové hvězdy. Od pondělí do pátku hrajeme na Evropě 2 o podepsaný český hokejový dres a spoustu dalšího merče, který rozhodně potřebuješ. Výbava pro opravdový fanoušky českého hokeje je denně ve hře. Až do pátku na Evropě 2.

0: Maximum muzyki.
1: Europa 2.
0: Europa 2.
2: Na pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře.

0: uších máte Evropu 2. Kalendář prozrazuje 10. květen, tedy den, který přinesl do světa hudby 3 úspěšné singly. V roce 2018 vydala Selena Gomez skladbu Back to You, song o tom, že některé vztahy člověka táhnou zpátky, i když ví, že to není úplně dobrý nápad. Rok později přišli Ed Sheeran a Justin Bieber s pohodovým trackem I Don't Care. Přesně o tom pocitu, kdy vám je celý svět tak trochu jedno, protože vedle vás stojí ten správný člověk. A ve stejný den, tedy 10. května roku 2019, vyšla píseň Dance Monkey od Tonzenai, song, který odstartoval kariéru australským pouličním muzikantům a během pár měsíců dobili prakticky celý svět. Tři různé skladby, tři úplně jiné příběhy. A všechny začaly právě 10. května. Vrátíme se na Evropě 2 do současnosti. Damiano David, 100% okoření další minuty v rámci Maxima muziky.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
2: Vydejte se na dalekou cestu do východní Asie, aniž byste opustili Prahu. Od 15. do 17. května vás přeneseme do světa barev, tradic a exotické atmosféry. Asijské dny v metropoli Zličín nabídnou bohatý program, živé show, tematické workshopy i thajské masáže. A k tomu šanci vyhrát exotický zájezd v hodnotě 50 000 korun od cestovní agentury Invia, telefon či dárkovou kartu za 5 000 korun. Více na metropole.cz.
1: Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.
3: Hledáte jednoduché a nadčasové řešení pro váš plot? Vybrané plotové systémy Presbeton teď pořídíte se slevou 20%. 20%. Akce platí pouze ve stavebninách pro doma a na prodoma.cz. Pro doma.
4: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Tady je vaše Evropa 2 na 17. hodinu. Přidá Zuzka Kozáková nové zprávy.
1: Dobré odpoledne. České zdravotní pojišťovny loni zaplatily za léčbu svých pojištěnců v zahraničí více než 1,75 miliardy korun. Vyplývá to z dat kanceláře zdravotního pojištění. Celkem šlo o 183 tisíc případů, což je číslo srovnatelné s předchozím rokem. Lidé mají podle oslovených pojišťoven větší zájem o stomatologické vyšetření v Polsku a plánované operace v zahraničí. V příštím týdnu se v Česku poměrně výrazně ochladí. V pondělí na většině území zaprší a vyloučené nejsou ani bouřky. V úterý na horách napadne dokonce poprašek sněhu. Ve středu se pak objeví i ranní mrazíky. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Podle meteorologů by déšť měl být spruhou pro půdu a vegetaci, které trápí sucho. Maďarsko má po 16 letech nového premiéra. Poslanci zvolili za nového šéfa vlády 45-letého Petera Maďara. Jeho středopravicová strana Tisza získala v dubnových volbách ústavní většinu. Konec vlády národně konzervativního Viktora Orbána, který se vzdal i poslaneckého mandátu, oslavovali před parlamentem desítky tisíc lidí.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor si dejte na dálnici D1. Tady máme ve směru na Brno na 37. a 0,5. kilometru odstavené vozidlo na krajnici. Na Ústeckou Orlicku na silnici 11 na vjezdu do Helvíkovic pak došlo ke střetu osobního vozu se Srnou.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Skoro jasno až polojasno, místy oblačno, teploty nepřekračují 25 stupňů. Zítra pak bude oblačno až zataženo a postupně od západu očekáváme déšť na většině území Česka. Na severozápadě na horách by dokonce mohlo sněžit. Teploty se budou držet mezi 16 až 20 stupni Celsia. Ze zpráv Evropy 2 je to vše a slovo opět přebírá Kuba Štěpán.
3: Sponzorem počasí jsou Beton Press lehký krytí střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
0: Spojení moderního rapu s tvrdým rockovým zvukem se může jevit dost zvláštní, ale v roce 2019 vznikla píseň od třech interpretů, kteří spolu dokázali, že to fungovat může. Jaký hudební šrapnel nás čeká? Počkejte si.

0: Víkendový hudební šrapnel Evropy 2.
1: Občas se dají dohromady interpreti, u kterých by vás nikdy nenapadlo, že by spolu někdy mohli něco stvořit. A když k tomu náhodou dojde, pak se čeká, jakou odezvu bude výsledek mít. V roce 2019 vznikl single Take What You Want, o který se postaral Post Malone, Ozzy Osbourne a Travis Scott. Už od začátku vzbudil single pozornost hlavně tím nečekaným spojením moderního rapu s tvrdým rockovým zvukem a samozřejmě hlasem legendárního Ozzyho Osbourna. Text je o toxickém vztahu, pocitu čerpání a o tom, když člověk někomu dává úplně všechno, ale stejně to nestačí. Fanoušci a kritici chválili hlavně to, jak přirozeně spojila dva úplně odlišné hudební světy a pro spoustu lidí to byl moment, kdy zjistili, že Ozzy Osbourne zní překvapivě dobře i vedle současného rapu.
0: Víkendový hudební šrapnel Evropy 2.

0: Instagram Európy 2 zlomil hranici 300 tisíc sledujících, kteří mají denně o mnoho víc zábavy než ostatní.
1: Co je za otázky, blbý?
2: Co otázky, aby mě vyzdvihli a to by potopili, Zorko?
1: Takže si je psal ty?
2: Samozřejmě, jako všechny.
0: Největší profil na české mediální scéně, plnej muziky, hvězdných hostů a střípků ze zákulisí vysílání Európy 2, které nikde jinde neuvidíš.
3: My slibujeme, že od zítřka už tím nebudeme otravovat.
4: No, to seš odvážnej teda.
0: Dej taky follow E2.cz a bav se na maximum. Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
5: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
6: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový desert různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
7: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, vyzkoušej si ho zdarma. Když něco, tak Allegro.
8: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
10: A teď vykouzlíme výhodnější elektřinu a plyn.
11: Už je vykouzleno. Svět se zbláznil, ale ceny u EPET zůstávají stabilní.
12: Žádná kouzla?
11: Kouzla ne, ale chytrý formulář. Nahrajte své vyúčtování a do 3 minut máte hotovo. Navíc nyní sleva 1000 korun při sjednání online. Více na epet.cz.
0: Zpátky k muzice.

na Evropě 2. Tady Chuck Norris. Umím poponést židly, na které sedím.

0: Swedish Youngblood pobláznil Česko. Byli jsme u toho. Youngbloodův Bloodfest se letos stěhuje do Česka. A ty budeš s Evropou 2 u toho. Weird v éteru Evropy 2 ti celý týden přináší lístky na Bloodfest. A ty si užiješ Biffy Clyro, Primal Scream, Peli Royal. A hlavně Youngblooda. Bloodfest 27. června v Hradci Králové. Exkluzivně s Evropou 2.
1: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it

0: vědět, kde to stojí.
1: 17.36 je aktuální čas. Silnější provoz vás čeká na D1 ve směru z Brna do Prahy na několika místech. U Humpolce zastavíte na 88. kilometru. Na 84. se srazila dodávka s osobním vozem a na 85. došetřují nehodu karavanu. Jezdí se pouze dvěma pruhy. Dále směrem do Prahy je pak kolona u Divišova. Nesouvisle budete popojíždět od 41. kilometru až nakonec omezení k mostu Šmejkalka. Od 22. kilometru je provoz plynulý, ale tento úsek vás zdrží minimálně na půl hodiny. Komplikace jsou taky na D10 na trase z Mladé Boleslavy do Prahy. U sjezdu na Českou Lípu šetří střed dvou aut, kolona je mezi 45. až 41. kilometrem, postojíte si 20 minut a před Prahou kvůli omezení je čekačka u Brandýsa, dalších 25 minut navíc čekejte mezi 16. až 9. kilometrem. D4 vázne směrem do Prahy u Obořiště, kolona je kvůli omezení mezi 31. až 21. kilometrem, postojíte si na silnici 3 v okolí Votic. Na silnici 15 došlo k nehodě dvou aut v obci Liběšice. Dočasně uzavřený tah na silnici 21 u Plané. Po vážné nehodě auta s motorkářem policie provoz odklání a v Praze stojí Strakonická ulice už od Velké Chuchle. Nehoda je ve Zlíchovském tunelu. Tak jezděte v pohodě, žádný spěch a klidnou cestu do cíle přeju. Evropa 2.
0: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Summer Camp Evropy 2. Kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor.
1: Tak co, těšíte se?
0: Týden her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2. Evropa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu.

0: S váma je během prodlouženého víkendu, který pozvolna finišuje Evropa 2. Domácí mazlíčci jsou kapitola sama pro sebe a i když jsem spíš psí člověk, vypadá to, že milovníci koček mají podle odborníků trochu náskok. Údajně totiž stačí na svého mazlíčka mluvit a už tím mezi vámi vzniká pevnější pouto, které prospívá psychice i zdraví. Psycholožka doktorka Daniela Forše říká, že kočky pomáhají snižovat stres, můžou zmírnit riziko depresí a podle některých studií mají jejich majitelé nižší pravděpodobnost srdečních onemocnění. Jinými slovy, zatímco kočka celý den jenom leží, ignoruje vás a ve 3 ráno schazuje věci ze stolu, ještě vám u toho prý prodlužuje život. Horší je to samozřejmě pro alergiky, tam se nejsem úplně jistý, jestli nekonečné kýchání a oči jak po třídenním festivalu jsou přesně cesta ke klidnějšímu životu, ale je hezké vědět, že existuje tvor, který vás většinu dne přehlíží a stejně je pro vaše zdraví vlastně prospěšný. Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. Action. Novinky v kinech. Here I go.
2: Popové koncertní filmy uváděné v kinech, jako třeba 2 roky starý Taylor Swift The Eras Tour, se divácky vedou velmi dobře. Poptávka hollywoodských studií po nich stoupá a tvůrcům se tak otevírá nový prostor pro co nejzajímavější technické provedení. That's James Cameron. A to byla výzva pro ostříleného režiséra Jamese Camerona, týpka, který má na kontě 3 Oscary, přitom filmařinu ani nestudoval. V mládí byl ale pro film tak zapálený, že zatímco ostatní ujížděli na kokainu a amfetaminu, jemu stačily litry kávy a zvládal pracovat 85 hodin s jedinou hodinou spánku.
3: Tour is so brutal. I like to have a puppy room to like go chill in.
4: I'm doing this on my next movie for sure.
3: Right?
2: V Cameronově režii tak vznikl dokument o přípravě koncertu Billie Eilish Hit Me Hard and Soft The Tour ve 3D. V záběrech se střídají oba tvůrci, hlavním předmětem zájmu je ale Billie, která je vidět na pódiu a i v zákulisí. Už samotný trailer láká na její vztah k bratrovi, na interakci s fanoušky a přípravy koncertu.
3: It wipes one out.
2: Mediálním partnerem koncertní revoluce Jamese Camerona s názvem Billie Eilish Hit Me Hard and Soft The Tour je Evropa 2.
3: It's gonna be loud. Duh.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Lazura Estetik Profi chrání dřevo venku až 20 let. To je vyzkoušeno a ověřeno akreditovanou laboratoří. S Estetik Profi už nemusíš pořád dokola natírat. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi. Nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
5: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
6: No, Alena Volkra, Spider.
7: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda, panda.
1: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
8: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
9: Carglass opravdu.

0: Posloucháte Evropu 2, co je kde nového, ví Zuzka Kozáková. Na řadě jsou zprávy na 18. hodinu.
1: Dobrý podvečer. Zeleň v požárem zasažené části Národního parku České Švýcarsko se podle vědců obnoví ještě letos. Dokládají to výzkumem, který prováděli po požáru v parku z roku 2022. Na zhruba 100 hektarech teď hořelo několik dní. Hasiči místo opustili teprve v pátek. V budoucnu by případné požáry v parku mohlo nové složení lesů zpomalit. Budou totiž pestřejší a požáry se tak podle výzkumu budou pomaleji šířit. Slovenský premiér Robert Fico v sobotu v Moskvě předal ruskému prezidentovi Vladimíru Putinovi vzkaz od jeho ukrajinského protějšku Volodymyra Zelenského ohledně setkání obou státníků. Fico to uvedl ve videu zveřejněném na Facebooku. Putin podle něj odpověděl, že pokud se chce Zelenský sejít, má se s ním telefonicky spojit. Ruský státník později předání vzkazu potvrdil. Fotbalová Slavia po nedohraném pražském derby uzavře do odvolání severní tribunu, kde sídlí kotel nejhlasitějších fanoušků. Výtržníci, kteří v nastavení sobotního šlágru ligové nadstavby vtrhli na trávník a napadli několik hráčů Sparty, dostanou doživotní zákaz vstupu na stadion. Vršovický klub bude po vinících požadovat náhradu celé škody, včetně případné milionové pokuty od disciplinární komise. Uvedl to předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík. Navíc z A týmu byli za nesportovní chování vyřazeni Tomáš Chorý a David Douděra.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor na dálnici D1, a to ve směru na Prahu. Na 201. kilometru máme sraženou zvěř na vozovce. V opačném směru na Brno se od stého 82. a půltého kilometru můžete nárazově dostat do kolony. V Olomouci v ulici na Letné se pak došetřuje nehoda osobního vozu.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Skoro jasno až polojasno, místy oblačno, teploty nepřekračují 25 stupňů. Zítra bude oblačno až zataženo, déšť se objeví na většině území Česka, na severozápadě na horách by se mohly dokonce objevit smíšené nebo sněhové srážky. Nejvyšší denní teploty očekáváme většinou mezi 16 až 20 stupni. Tolik dnešní poslední zprávy. Vy jste s Evropou 2 a na svém startu je Music Chart s Bobem Švarcem.
2: Evropa 2 Music Chart.
3: Když ta minulá hitparáda byla 17, tak logicky ta dnešní je 18. Nicméně my začínáme téměř s 50, protože skoro 49 teda přesně let je zpěvačce Shakiře. A mám tady něco k jejímu megakoncertu, který se konal vlastně už minulý týden, ale je to taková zajímavost, že si myslím, že by si to zasloužilo ještě naši pozornost. Jenom teda pár slov k tomu koncertu samotnému proběhl v sobotu 2. května na slavné pláži Copacabana, ano, jak zpívala Helena Vondráčková, Copacabana a tak dále, tak přesně tam v Riu. Aha, odhad návštěvnosti hovoří o čísle kolem 2 milionů diváků. Přijela jsem sem, když mi bylo 18, no, zase 18. A snila jsem o tom, že pro vás budu zpívat a podívejte se na to, život je magický, uvedla Shakira v úvodu koncertu. Setlist tak čítal téměř 30 položek a zahrnoval jak letité hity typu Whenever, Wherever nebo Waka Waka, tak i písně ze zatím posledního alba Las Mujeres Janula Loran. Ano, tak to už znova opakovat nebudu. Je to každopádně album, kterým se Shakira vyrovnávala s rozvodem s fotbalistou Gerardem Piqué. No a teď teda ale ta zajímavost. Pojďme od koncertu samotného, pojďme k takovému tomu počítání ex post, k tomu, co vlastně člověk zjistí až poté, jestli jako se povedlo nebo nepovedlo. Tak ten koncert sice svojí návštěvností nepřekonal loňský rekord Lady Gaga, tam oficiálně dorazilo 2 miliony 100 tisíc diváků. Nicméně tím počtem téměř 2 milionů. Tak se jednalo v případě Shakiry o 6. největší koncert v dějinách lidstva. Navíc evropské publikum se ještě může těšit na sérii 11 večerů v Madridu v září a říjnu letošního roku, ale 2 miliony diváků, rekord téměř 6. největší koncert vůbec, prostě slušný, no. Tak tady je potřeba přiznat, že samozřejmě my jsme na Evropě 2 s hitparádou v trošku jiných číslech, pohybujeme se malinko jinde. My jsme tak na půlce, jo, takže třeba počet hlasů, že jo, je tak poloviční. Ale i tak tím pádem si myslím, že to má svoji vypovídací hodnotu, že je solidní. Čili pojďme na to, co jsem říkal v úvodu, že nás čeká 18. letošní hitparáda Music Charta Evropě 2. Zdraví vás Bob Schwarz a novinka číslo 1 připravená. A dneska je ta první soutěžní novinka v podání umělce, co si říká Ale Farben. A já k tomu říkám, začínáme. Jdeme na to.
2: Evropa 2, Music Chart.

Evropa 2. Doufám, že jste si teď taky poťukávali do rytmu rukou, nohou, čímkoliv, když tady zněla teď novinka číslo 1 v dnešní hitparádě Music Chart, která už byla slyšet i před týdnem, ale byla to tehdy novinka mimo soutěž takzvaný Future Hit. Dnes už je to novinka, která stojí o to, abyste se o ní zajímali i z hlediska toho, jestli ji třeba pošlete nebo nepošlete hlasy. Je zajímavý, že říkám pošlete a přitom u nás už se samozřejmě kliká. Korespondenční lístky neposílat, prosím, jo? Jestli někdo ještě tuší, co to byly korespondenční lístky, byly jako pohledy v podstatě, ale bez obrázků. No nicméně, u nás se teda kliká na Evropa2.cz, když chcete dát hlas nějaké písni, třeba téhleté novince číslo 1 od Ale Farben a Reného Millera. Ono to zní Ale Farben a já jsem si to dlouho myslel, že to je nějaká kapela vůbec. To je muzikant z Německa, z Berlína, jmenuje se Franz Zimmer, neplést Hansem Zimmerem, s tím slavným hudebním skladatelem a skladatelem hlavně filmové muziky, to je jeho táta nebo strejda, nebo nevím, myslím, že ani jedno. Ale Franz Zimmer, neboli Ale Farben, tak vydává teď nový single, který představuje jeho charakteristický zvuk kombinující melodický pop s klubovou energií, teď jsme ho slyšeli. Jmenuje se Body Talk a svůj hlas tak propůjčil do písně zpěvák a textař, jehož jméno už jsem říkal, teď ho ještě jednou zopakuju, René Miller. Skladba vznikla v zimě a ještě k tomu v Berlíně. Čili, jestli jste v tom slyšeli takovou jako letní energii, tak je to jenom proto, že jsou to šikovní umělci a že se jim tam povedlo dostat to, co právě teď všichni čekáme takhle před létem, že nás to už naladí. Takže v zimě vznikla píseň, která teď v létě, ale myslím si, že bude bodovat a třeba bude bodovat i u vás, až se bude hlasovat na Evropa2.cz. Novinka číslo 1. No a novinka číslo 2 rovnou následuje v zápětí hned teď od Reda Altna. Jdeme na ní.

Tohle je přesně to kouzlo hit parád i té naší music chart na Evropě 2, že zkrátka se tady dají kombinovat styly, že po jedné písni nějaké může následovat nějaká úplně jiná. Takže po té první dnešní soutěžní novince, která byla taková taneční, tak tohle byla spíš pohodová píseň, aby taky ne, protože jestli někdo umí dokonale kombinovat pop a R&B, tak je to právě teď ten, kterého jsme slyšeli, Ray Dalton, nejen díky téhleté skvělé písni, ale i díky jeho charismatickému hlasu, tak předchozí single Blood Running byl jednou z nejhranějších písní v českém éteru. No a samozřejmě teď by určitě rád navázal právě i touhletou novinkou s názvem I Just Wanna Be Happy, píseň, kterou jednak zkoumá prý životní boj, ale zároveň připomíná, že štěstí si vždycky najde cestu. A to si myslím, že z toho si můžeme právě tuhletu myšlenku klidně i vzít. Je to zároveň prý důkaz zpěvákovi emoční vyzrálosti a schopnosti udělat popový hit, který se hodí pro každou náladu. Tak jestli to platí, samozřejmě můžete posoudit vy tím, že opět buď budete hlasovat, anebo taky ne pro novinku číslo 2 od Ray Dalton. Hlasuje se u nás na webu europa2.cz. Jestli ovšem posloucháte čtvrteční premiéru, tak je to ještě trošku předčasné, protože to spouštíme hlasování vždycky až po ní ve 20 hodin. Jestli posloucháte nedělní reprízu, klidně hlasujte. Ale možná si ještě předtím počkejte na to, jak vypadá žebříček. Do toho teď právě vstupujeme 20. místem a zase trošičku budeme se ještě držet těch novinek, protože před týdnem tady s novinkou byli Giant Rooks a jsou tady i dneska právě na 20. místě.

0: Posloucháte hitparádu Music Chart na Evropě 2 a já jsem trošku smutný. Ne kvůli 20. místu, o kterém už byla řeč, že tam je novinka z minulého týdne od Giant Rooks, to už jsem říkal, ale nepotěšilo mě, že na místě 19. jsou Medúza a Henry Camamil, minule 12. místo, dnes 19. To znamená, že je to 5. týdne a já jsem tady minule říkal, že mě tahle věc teď v žebříčku baví asi skoro nejvíc, tak snad to nebyla nějaká schválnost od hlasujících, ale to myslím, že ne. Myslím, že my jsme tady dobrá parta, míněno teda posluchači a hlasující, což někdy tahle skupina jedna s druhou se prolíná, někdy samozřejmě ne. Předpokládám, že hlasujících přece jenom není 100% těch, co i poslouchají a naopak. No každopádně i s realizačním týmem všichni dohromady, říkám, jsme tady taková sympatická, vzájemně si určitě skupinka, takže jdeme dál. Já to nějak spolknu, že prostě tady ta píseň je teď na 19. místě. Příště to snad bude lepší, snad jí dáte víc hlasů a jak říkám, pojďme se věnovat tomu, co nás čeká za chvíli. 18. místo například, na něm Jonatas a Dennis Lloyd. No a potom taky jsem si samozřejmě něco připravil. Tak mám dvě věci týkající se známých hudebních jmen a obě ty záležitosti jsou takové docela, řekl bych, kontroverzního charakteru. Takže i tohle berte jako pozvání, abyste i dál poslouchali naši hitparádu.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Boba Schwarze. Evropa 2.
2: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc. Nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
4: Ať svítí slunce nebo je zataženo, UV paprsky působí pořád. I přes mraky nebo sklo. Chraňte svou pokožku každý den. Například se Sundance transparentním sprejem na opalování s SPF 50 jen za 159 korun. Šetřete čas i peníze. DM vždy výhodně.
5: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
6: Každý den. Takže i dnes sypeme na Evropa2.cz nálož toho nejlepšího z éteru Evropy 2.
7: Hele, milej divo, na tím chodí 14 dní a už je to její barán, hele.
6: Užívej si svý oblíbence zas a znova. To nejlepší z éteru Evropy 2.
8: To si vám doběhli a líku, viď?
6: Denně čerstvé v sekci pořady a záznamy na Evropa2.cz.
9: To, co najdeš na Instagramu Evropy 2, nikde jinde neuvidíš. E2.cz, nejnabušenější instáč českýho éteru. Exkluzivní fotky a videa ze zákulisí vysílání Evropy 2. Unikátní příspěvky ze života moderátorů. Drby, forky, novinky a to nejlepší z našeho éteru. 250 000 z vás ví, o čem je řeč. Vy ostatní se přidejte, ať to víte taky. E2.cz. Držíme ti flek i na Instagramu.
10: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube.
6: Užij si videoreporty z vymazlených akcí, exkluzivní rozhovory se světovými i domácími stars, pohledy do zákulisí Evropy 2 a spoustu dalších oblíbených actions. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne.
10: YouTube kanál Evropy 2, jeden na maximum.

V hitparádě Music Chart na Evropě 2 za chvilinku na 17. ano, místě Marpo a Sebastian, potom taky 16. Lake Malawi, teď ovšem Kesha. Ta se v jednom podcastu teď přiznala s takovou zvláštností, a sice, že nosí náhrdelník vyrobený z její vlastní placenty. A je to venku. Neobvyklý doplněk označuje za součást svých rituálů a osobního pohledu na svět. K odhalení, že takovouhle věc má neustále u sebe, tak došlo během rozhovoru o jejich zálibách, která jedna z nich je právě tvorba šperků. A Kesha nejdřív mluvila o tom, že si ráda uchovává zuby a využívá je k umělecké tvorbě. Tak už to samo o sobě je docela zvláštnost. Asi ona teda myslí zuby mléčné, třeba svých dětí. To je taky zvláštní, ale je to docela ještě v pohodě. Pokud to teda nejsou zuby jiných lidí a cizích lidí, a teď nevím, jestli vůbec Kesha má děti. No. To je jedno, pojďme od zubů pryč, pojďme dál k tomu, že moderátorka toho podcastu tak se zeptala na předmět, který u sebe Kesha měla na krku, a zpěvačka bez váhání odpověděla, že jde o placentu. Malý šperk velký význam, tvrdí Kesha, že jí pomáhá s vnímáním a duchovní stránkou života, což souvisí i s tím, jak byla placenta uchována. Její matka ji po porodu nenechala zlikvidovat a později ji Kesha znovu objevila. Přiznává, že jí přitahují různé rituály a ezoterika, které považuje za důležitou součást svého života. Náhrdelník proto nevnímá jenom jako kuriozitu, ale hlavně jako symbol spojení s něčím hlubším. No, tak co k tomu říct? No, je fakt, že v posledních letech třeba zrovna tu placentu, tak někteří rodiče dokonce skonzumují po té, co není právě zlikvidována. Takže udělat si z placenty náhrdelník je vlastně ještě docela v klidu. Ale je to stejně zvláštní, jak opravdu, čím jsme ta společnost, čím je ta naše společnost vyspělejší, tím více vracíme k takovýmhle zvláštním rituálním záležitostem. No tak každému podle jeho gusta, vám teď podle vašeho gusta Marpo Sebastian na Evropě 2.

Další novinka z minulého vydání hitparády Music Chart na Evropě 2, za chvilinku na 15. místě, novinka od Two Colors to je. No a teď další kontroverze, já už jsem to tady zmiňoval a to podle mě tak před 14 dny možná. Údajně plánovaný koncert Kanyeho Westa, který se teď říká je, to víme, tak koncert údajně by měl proběhnout v Praze, nebo plánuje se v Praze. Já vlastně mám trošku pocit, že ti, kteří třeba plánují,

plánují koncerty Kanyeho Westa, tak tuší, že ty koncerty nakonec vůbec nebudou, tak jenom tak jako vždycky vystřelí tu informaci a stejně jsou si jisti, že jenom si třeba udělají trošku reklamu, ale nakonec nebudou mít moc práce, protože ty koncerty prostě se nekonají z těch důvodů, které za chvilinku tady zmíním. Tak ten pražský by se měl možná uskutečnit v červenci, ještě k tomu v pražské Chuchli, to je dostihové závodiště, to jsem tady zmiňoval, neumím si to úplně představit, ale samozřejmě plocha je to velká, nicméně nevím, no, asi by to byl první koncert, co se tam vůbec kdy konal. No, ale on se asi konat nebude, protože Federace židovských obcí nesouhlasí s případným koncertem kontroverzního amerického rapera. Považuje za nepřijatelné, aby v zemi, která má zkušenost s holokaustem, vystoupil člověk, který veřejně šířil sympatie k nacismu. Federace a pražská židovská obec taky uvedli v prohlášení na sociálních sítích, že České republice považují za nepřijatelné, aby právě u nás v zemi, která prošla zkušeností holokaustu a která je stále domovem přeživších nacistického běsnění, vystoupil člověk, jenž veřejně a opakovaně šířil sympatie k nacismu a nenávist nejen vůči židům, ale i dalším národnostním a etnickým skupinám, uvedli obce ve společném prohlášení. Poukázali na to, že hudebník v minulosti opakovaně vyjadřoval obdiv k nacistickému vůdci Adolfu Hitlerovi a šířil antisemitské výroky. Je krajně znepokojivé, že by autor těchto projevů mohl včer dostat veřejný prostor a že by komerční zájem mohl převážit nad jednoznačným odmítnutím podněcování rasové nenávisti, uvedli židovské obce. S tím, že nesouhlas s pořádáním koncertu už dříve vyslovili někteří členové vedení hlavního města Prahy. No a tak jenom se můžeme ještě podívat na ten výčet zemí, ke kterým se asi Česko přidá a že tady teda koncert taky neproběhne. Takže letos měl vystoupit například ve Francii nebo v Polsku, obojí zamítnuto. Loni v létě Slovensko taky se nekonalo, žádný z koncertů se neuskutečnil. Britská vláda zamítla raperovi elektronické cestovní povolení pro vstup do země a kvůli svým postojům Kanye West přišel i o vízum do Austrálie. Letos tak koncertoval jenom několikrát ve Spojených státech a taky v Mexiku. No, takže jestli jste se těšili někdo na koncert Kanyeho Westa, já myslím, že to neklapne. Myslím si, že, jak se říká, teda je teďka Kanye West, tak myslím si, že není. Není žádáno, aby vystoupil. Je, prostě není. A asi ani nebude. Maximum muziky. Music chart. I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white. Nobody knows a thing about what's wrong with life. There's only darkness down the road, but you're the light that's shining through silver and gold. And I know I'll always be alright.

Sophie and the Giant se za chvilinku na 14. místě rozloučí po 7 týdnech s hitparádou Music Chart na Evropě 2. Všimněte si, jak jsem chytře opsal to, že nikdy nevím, jestli Sophie and the Giant je jedna zpěvačka nebo jedna zpěvačka a s ní i ta kapela. Tak jsem řekl, že se rozloučí a to se dá vzít tak, že se rozloučí ona i oni. A bude to tak za chvilinku na 14. místě. Teď ale první dnešní future hit od Teddyho Swimse, který prý otvírá novou kapitolu své kariéry s chytlavým singlem Mr. Know It All. Ve skladbě, která kombinuje zvuk 80. s moderním soulem, se upřímně zamýšlí nad tím, jak se člověk posedlý strachem a potřebou kontroly dokáže sám zničit i nadějný vztah. Tak, no... No, tak nebudu to komentovat. Samozřejmě, myslím, že spousta z vás a já taky, chtěli bychom k tomu co říct. Pojďme radši ještě k té písni, tedy ho loňský mega hit Lose Control, možná si na něj vzpomenete, tak se stal historickým rekordmanem v singlovém žebříčku Billboard Hot 100, tam strávil neuvěřitelných 112 týdnů a na streamovacích platformách tak překonal už hranici 5 miliard přehrání. Takže skoro už všichni lidi na planetě si to jednou pustili Teddyho Swimse. Samozřejmě, ale to je píseň, která je velkým hitem, určitě ho zajistila na dosmrti, včetně jeho dětí a vnoučat, ale přece jenom vždycky chcete navázat na ten velký úspěch, tak třeba se to Teddymu povede právě s touhle novinkou. U nás zatím mimo soutěž. Evropa 2 Music Chart. Future Hit.

Posloucháte Evropu 2, posloucháte hitparádu Music Chart a tohle na 13. místě byl Harry Styles, po kterém bude následovat Mimi Web, které za nás za všechny můžu pogratulovat, protože získala teď titul Skokanky týdne. Šplh týdne se jí díky vašemu hlasování na Evropa2.cz povedl. Před týdnem byla na 20. místě, dneska pěkné místo 12. Potom taky místo 11. Tam zase pro změnu bude loučení po maximálních 7 týdnech, tak nás opouští Alex Warren. Prostě je to turbulentní prostředí, hitparáda, a to hlavně díky už zmiňovanému hlasování. Takže ještě jednou na to upozorním, že hlasovat můžete u nás na webu Evropa2.cz a budeme za to moc rádi, pochopitelně. Vždycky se hlasuje od čtvrtka do úterý v následujícím týdnu. Každý den jeden hlas můžete věnovat někomu, kdo je tady v žebříčku a ještě nemá padáka, logicky po 7 týdnech, a nebo taky pro novinky můžete zahlasovat. A třeba právě váš favorit tak bude za týden postupem týdne, šplhounem týdne. Evropa 2 Music Chart.

0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Evropa 2, Music Chart.
1: 681. To není ani část mého pinu ke kartě, ani počet posluchačů hitparády, doufám. To je pořadové číslo dnešní Music Chart na Evropě 2, 681. chart za dobu existence, nebo od doby, co se to takhle jmenuje, co se to jmenuje Music Chart. Samozřejmě ono předtím ty názvy byly trošku jiné, ale to nepočítáme. Prostě 681. Music Chart, ale bych tady nehauzíroval, jak se říká hezky česky, bych tady nešermoval takhle velkými čísly, tak dám jedno trošku přijatelnější. 18. je to Music Chart letošní a má zatím tuto podobu. 20. místo novinka z minulá Giant Rooks. Na místě 19. došlo k pádu týdne, respektive na to 19. povedl se sestavě Meduza a Henrika Mamil minule 12. Dnes 19. 18. místo potom Jonatas a Dennis Lloyd. Marpo Sebastian jsou 17. Lake Malawi na 16. pozici. Další novinka je na místě 15. od Two Colors a Sandro Cavazza. S nimi. Místo 14. pak je loučení po 7 týdnech pro Sophie and the Giants, Harry Styles na 13. místě, místo 12. obsadila Mimi Web a je to šplh týdne z 20. na 12. a ještě jedno loučení jsme prožili na místě 11. po 7 týdnech nás opustil Alex Warren. Když nás někdo opouští, musí ho někdo nahradit, tak jsou to vždycky novinky. Ty dnešní jsou zatím tyto známé. Novinka číslo 1 Ale Farben a René Miller, novinka číslo 2 je od Ray Daltona a novinka číslo 3 je od Sombra. A tu jsme dneska ještě neslyšeli, tak si to pojďme teď vynahradit. Let's go! Evropa 2, Music Chart.

Tohle je hitparáda Music Chart na Evropě 2 a tohle byla novinka číslo 3. A s ní je tady fenomén, který se říká Sombr. Vydal nový single s názvem Potential, romantickou skladbu o frustraci z jednostranného vztahu. No, tak to bychom zase mohli povídat, že? Vydání novinky Potential navazuje na úspěch předchozího singlu Homewrecker, se kterým prožil raketový vzestup Shane Boos, jak se jmenuje vlastně jménem Sombr, který pochází z New Yorku a svoji kariéru odstartoval v improvizovaném domácím studiu. Je výhradním autorem a koproducentem veškeré své tvorby. Ve své hudbě kombinuje prvky indie rocku s ambiciozním stadionovým popem. Zachycuje intenzitu mladých lásek a emocionální hloubku, která rezonuje s publikem po celém světě. S tím, že se jednak mu daří v různých žebříčcích, například v Billboard Hot 100, tak byl celých 52 týdnů na první příčce a taky má za sebou spoustu cen nebo aspoň nominací. Koukám tady Grammy, třeba MTV Video Music Awards, ale jako dobrý, Grammy super, ale na druhou stranu měl bych tady zmínit, že i u nás na Evropě 2 v našich hudebních cenách tak obstál a získal a teď asi netrefím úplně kategorii, buď zpěváka roku nebo objev roku. Nevím úplně přesně, ale každopádně u nás taky uspěl. A to se počítá teď, možná uspěje i u vás, posluchačů a hlavně hlasujících do naší Music Chart na Europa2.cz se hlasuje. Novinka číslo 3 od Sombra může postoupit do příštího vydání. No a ještě jedna soutěžní novinka zbývá a většinou ta čtvrtá bývá česká, což dneska si myslím, že nebude, když vidím to jméno. Steven Sanchez, to nezní jako úplně jméno z našich luhů a hájů. Tak za chvilinku podrobnosti.

Stejně je to super. Jak jsem říkal, že Steven Sanchez nezní úplně jako domácí jméno, tak vlastně ano, byl bych překvapen, ale zároveň i potěšen, kdybych teď mohl říct, že toto byl Steven Sanchez, zpěvák ze Šumperka. Zase by to byl důkaz, že opravdu hranice se stírají a svět se propojuje sympaticky, ale on teda ze Šumperka není. Musím přiznat, je to americký zpěvák Steven Sanchez, který si získal srdce fanoušků po celém světě svým old school stylem. Tak to jo, to jsme teď vlastně tak měli možnost i slyšet. No a uspěl i svým singlem Until I Found You, který byl jeho prvním velkým průlomem. No a teď přichází s novou písní se zvláštním názvem Chuck the Money. Je to jeho třetí single vydaný tento rok a pochází z jeho druhého studiového alba Love, Love, Love, které vychází právě v těchto dnech, úplně konkrétně v pátek 8. května. Tak jestli vás zaujal Steven Sanchez, toto byla novinka číslo 4. No a doufám, že vás zaujme i to, co nás čeká dál, protože otvíráme tu, řekněme, část naší hitparády, ve které jsou ti nejlepší z nejlepších a nejúspěšnější z nejúspěšnějších. Tohle je TOP 10 a s ní hned na začátek Illenium a Ellie Duet.

0: Posloucháte Hitparádu Music Chart na Evropě 2 a jenom stručně, rychle, výstižně. Za námi už 9. místo a Bibi Rexha a Faithless a před námi naopak další z novinek z minulého týdne. Na 8. místě novinka od One Republic. No a taky ale před námi už je pomalu hudební zpátečka. A to, přátelé, dnes až do roku 2008. Takže to, když si stejně jako já uvědomíte, já jsem to zažil před chvílí ten pocit, že vlastně nedáte dohromady podle mě jedinou věc, jenom tak z hlavy rychle, co se v té době hrála, tak myslím si, že už jenom kvůli tomu by byl hřích si nepočkat na dnešní hudební vzpomínání. Tak za chvíli.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Boba Schwarze. Evropa 2.
2: Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+, stylová ikona, nabitá energií města. Více na toyota.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90 a řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 28.4.
4: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
1: Zpátky k muzice.
2: Evropa 2.

Tohle je hitparáda Music Chart na Evropě 2 za chvilinku. Určitě na 7. místě nabídnu dvojici Eva Farná a Mirai. Teď ale hudební vzpomínání. A když jsem teď říkal, že toto je hitparáda Music Chart, tak už jsem taky dneska zmiňoval, že se to v průběhu času tady jmenovalo všelijak. Například Team Music Chart v roce 2008 například. Tak přesně do dob, kdy se takhle naše hitparáda nazývala, se jdeme podívat. Je to vydání z 9. května 2008 a jenom v rychlosti musím zmínit, že hodně rockové to tehdy bylo. Spousta rockových písní, taky spousta písní, ve kterých zní němčina. To se ukazuje, že fakt jako ke komu máme blíž než k Německu, k nikomu. Tady ta němčina evidentně prostě se vám líbila, takže tady mám pocit minimálně ve třech písních z těch top 20, co tady tehdy byly, tak znělo právě jazyk našich západních sousedů. Teď ale pojďme, ještě tady koukám, pozor, to jsem taky chtěl upozornit na písničku od kapely Divokej Bill, byla tehdy na 14. místě, nebudu ji pouštět, písnička s názvem Prase, mně se líbí ten poetický název. Nicméně, začneme tehdejším 18. na ukázku, tady jsou tehdy dohromady Mark Ronson a kde její konec, již není mezi námi Amy Winehouse, jejich Valerie. Valerie spíš asi, teda. Amy Winehouse, no, už můžeme jenom vzpomínat. A takhle zpětně si užívat její genialitu. No, mělo to něco do sebe. Takže Amy Winehouse a Mark Ronson před těmi už téměř 20 lety, 18 let to je, tak byli na 18. místě. Jdeme ale dál, jdeme na dobové místo 13. kapela Krištof a jejich Atentát.

Krásná písnička, kdo taky jste věděl, Bogule, že jo, tenhle ten film tak zásadní roli hrála právě v tomto filmovém hitu. No a jdeme ještě na jednu ukázku. Druhé místo před těmi 18 lety obsadili Simple Plan. Tímhle jsem chtěl jenom demonstrovat a potvrdit svoje slova o tom, že hitparáda před těmi mnoha lety byla hodně rocková. Nicméně první místo, to není úplně rockovka, to je věc od zpěvačky, která teď spíš už se vyskytuje jenom v bulváru s různými skandály, ale ještě před těmi 18 lety prostě muzikantka nebo zpěvačka určitě, Britney Spears, tak pojďme si ji připomenout. Evropa.

Za námi v hitparádě Music Chart na Evropě 2 Annette Pfaff na 6. místě. A naopak před námi jednak na 5. místě Calvin Harris a Kesebien a taky druhý future hit pro dnešek připravený. Máme tady opět po nějakém čase producentskou dvojici The Car Sleepers, kteří vydávají nový single s názvem Strangers a tentokrát je to ve spolupráci s písničkářem z Jihoafrické republiky. Jmenuje se Gerald Clark a pojí se vlastně díky tomu v písni jednak elektronický, moderní EDM styl a sound Car Sleepers s oduševnělým projevem písničkáře z jiných končin naší planety Geralda Clarka. V textu se otírají o stav současné společnosti a vzájemného se odcizení sami sobě. No, takže zase aktuální téma. Dneska už po několikáté. Evropa 2 Music Chart.

0: Posloucháte Hitparádu Music Chart na Evropě 2 a už skoro všechno víme, všechno známe až na první tři pozice, protože tohle teď byla čtvrtá tera. Tak ještě chvilku tomu pojďme dát, těm prvním třem, a hurá taky někam ven, pojďme se podívat někam do zahraničí. Dneska do nizozemské hitparády, to tady možná ještě nikdy nebylo, protože jsem se ještě nikdy nedíval na to, jak se řekne něco holandsky v rámci teda hitparády, tak dneska jsem se na to musel podívat. Číslovka 40 mě zajímala, tak prosím vás, 40 holandsky nebo nizozemsky se řekne Viertech. Takže Top Viertech se jmenuje hitparáda, ze které teď čerpám, nizozemská hitparáda. A tam na 39. místě, takže těsně je novinka s názvem Awake Tonight. A je to spolupráce, kterou by vám se tak trošičku mělo teď vybavit něco staršího. A sice legendární hit Titanium, protože mají tuhletu novinku na svědomí David Guetta a Sia. Takže spolupráce, která už fungovala, a ještě Afrojack s nimi a dohromady všechno tohle je novinka ze zahraničí na ukázku tady u nás.
1: Evropa 2 Music Chart. Jak to hraje venku?

Na pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře.

A je hotovo a hlavně myslím, že je jasno, jak to dneska dopadlo, jak dopadla dnešní hitparáda Music Chart na Evropě 2, 18. v roce 2026. Ono sice ještě nezaznělo první místo, ale dá se to odvodit a dovodit, kdože na něm je. Nicméně ještě před vyhlášením vítěze, tak pojďme si dát kompletní rekapitulaci. Vypadli po 7 týdnech maximálních Deep and Sunfield Outliers, taky Frank Walker, Josh Ross a Norma Jean Martin a taky Alessandra a taky po jenom jednom týdnu oficiální píseň mistrovství světa ve fotbale. Jelly Roll, Karin Leon, FIFA Sound. No upřímně, já se vlastně moc nedivím. Jako, ta píseň je všechno, podle mě, ale není to song mundialu, jak se přezdívá světovému šampionátu ve fotbale. No tak bohužel, bohužel. Tak snad o co horší písnička, o to lepší bude třeba výsledek českého týmu. Ale to jsem dost odbočil. Pojďme na žebříček, pojďme k těm, co uspěli. 20. místo, Giant Rooks, novinka z minula. Místo 19. obsadili Meduza a Henry Kamamil, je to pát týdne z 12. na 19. na 18. Junotas a Dennis Lloyd, Marpo a Sebastian, to už je místo 17. 16. příčku mají dnes Lake Malawi, Two Colors, Sandro Cavazza potom na místě 15. 14. a loučení po 7 týdnech pro Sophie and the Giants, Harry Styles 13. Mimi Web je dnes na 12. místě, je to šplh týdne z 20. na 12. Další loučení po 7 týdnech pro Alexe Warrena na místě 11. Illinium Elidue, to už je první desítka, a 10. místo. Na 9. potom BB Rexa Faithless, One Republic a další novinka z minula na místě 8. Eva Farna a Mirai na 7. Na 6. místě potom Annette Pfaff, na 5. Kellen Harris a Kesabian, teda 4. pro dnešek. Nejúspěšnější novinka z minula potom na místě 3. od kapely UDG. Teď jsme slyšeli na místě 2. BTS. A místo 1. Ano, je tam zase on. Ano, yes, je tam zase Youngblood na prvním místě a já teda zase říkám, že to je dobře, že to je naprosto v pořádku, že za mě vlastně hlasujete skvěle, že Youngblood si prostě to první místo zaslouží. Takže vám za hlasy díky i za ty pro Youngblooda, ale i pro všechny ostatní v žebříčku zase hlasujte do příště u nás na webu europa2.cz, každý den můžete jednou mezi čtvrtkem a následujícím úterým, no a zase ve čtvrtek a taky v neděli mezi 18. a 20. hodinou. Já, Bob Schwartz, se na vás budu moc těšit. Ahoj. Maximum muziky. Evropa 2.

0: Evropa 2 začíná dnešní nedělní brzda, máme tady ty dva, moje dva chechtáky, Arli a Vojtáno, nazdar.
1: Čau.
2: Nazdar.
0: Hoši, vždycky se mi také hoši vrátěj, celý vychechtaný, co jste tam měli za téma? To by mě zajímalo.
1: Já to řeknu.
2: Ne.
1: Já to řeknu, kozy jsou kouzlo. Takový heslo. Zkrátka jsme se bavili o tom, že i když jsme už dospělí a víme, co se má a nemá, takže prostě čumíme, když to tam je. No,
2: no ty jo, ty hodně.
1: Nebo já teda, jsme se bavili, jak já čumím.
0: Ty čumíš, já čumím? Počkej, Vojti, že čumí víc než ty, Arnin?
2: Já nevím, kde čumí víc.
1: No určitě já.
2: To by vysvětlil mi kreténě.

0: Evropa 2, nedělní brzda. Musím se s vámi podělit o zážitek, který jste asi zřejmě vy, posluchači, i vy dva hoši, viděli na internetu. Včera jsem se byl podívat na fotbale. Po další době, že se podívám na slušný fotbal.
1: To vypadá na Slávy, že je to takové.
0: Bylo to roztomilý. Začátek, ještě než se začalo hrát, přišla dýmovnice, ale ten stadion byl třeba 10 minut růžovej. To se neviděl takový růžový na jednom místě, to bylo neskutečný.
1: Byl to fotbal.
0: Bylo to takový...
2: Ono bohužel taková... červená a bílá dá růžovou. No.
0: To je pravda, no. Byla to cukrová vata, šílenost. Fotbal super. Musím teda říct, že oba týmy hrály fakt parádně, že vlastně Sparta dvakrát vyhrávala, pak to Slávě dorovnala tam ty dva goly. To jako všechna čest. Nějaký ty lokty, nadávky, že jo, chorý a ten druhý, je to tam, co se dá dělat. A pak teda přišel ten smolný okamžik, kde se nastavovalo 9 minut. Kouknu na hodinky, říkám, hele, celá 5 zhruba to bude končit. A v celá 1 píská rozhodčí, že vykopne golman jako, spartianský golman jako míč do pole. A je tam naběh ten první člověk, který, ona si nedává pozor, alkohol taky udělá svoje emoce, všechno do jedno. A teď vidíš, jak on se rozeběh ty první dva metry.
1: Myslíš to tlustěk, jak jsi říkal?
0: Tak to je.
1: Čuňár.
0: Myslím si, že to bylo někdo takový jako náročně řešený. A teď prostě vyběh. Otočil se, jestli jako zmigruje, nebo se bere sebou ten dav. Samozřejmě přidali se další 3, 5, ano, moje 2000 lidí třeba běželo a udělali ten skandál. Šílený. Já jsem v ten moment si říkal, hele, já byl tak strašně vytočený. Co?
1: Promiň, jenom pro nefanoušky fotbalu, aby o čem mluvíme. Prostě 2000 slávistů vniklo na hrací plochu před ukončením zápasu, což je úplně dementní a hloupý.
0: A kontumance s největší pravděpodobností a všechno. Ale tak strašně vytočený. A teď jsem čet akorát pana Tvrdíka, majitele klubu, jestli se nepletu, v té hierarchii jako relativně vysoko. A ten normálně teda potrestá, všechny normálně si zkoumají a doživotní zákaz na stadion.
2: Na stadion, jasně.
0: Čekají, co přinese komise, jestli budou platit teda ten milion, o kterém se tady hovoří. Tak to taky budou platit tady ty fouzovká panoušci. Nebo...
1: Ten to celý rozjel, tady ten.
0: Ten bude pěkně hubenej za půl roku. No a ještě si nezahrajou ty dva hráči.
2: Chorý a Douděra. Já jsem představu, že, a to jsem fanoušek Slávy, že přijde ten Tvrdík do té šatny a říká, Chorý, končíš. A my jsme všichni chorý. Tam zrovna.
0: No, to bylo jako pro mě strašně smutný zážitek.
1: Tak myslím, smutnej.
0: Jsem, no, já jsem si myslel, že se to děje pravidelně. Já jsem těch fotbalů všude viděl 10 za život, jo. Ale je to výjimka a někdo to přisuzoval tomu, nebo přisuzoval, spíš zavzpomínal na anglickou ligu, kde se chodilo na občanku od v nějakých těch 80. letech, protože tam byly taky jako docela divoký. No tak jsem vám to jenom chtěl poreferovat.
1: Jo, tak na život to musí být zážitek. Smutný, já bych neřekl smutný, je to skandál, no, je to hloupý, tak on ten dav, když se pak strhne, to je nezastavitelný asi.
0: Mladší jsem říkal, tati, kolik jich hraje? Protože tam přibylo asi 1000 lidí a on si zrovna odskočil.
1: Ale co je spíš jako stupidní, že tý Slávy šlo o to, oni by slavili titul. Kdyby byli frustrovaní, ty fanouci, tak to ještě pochápu, jsi frustrovaný, pochápeš toho tlustucha ošklivýho, ale...
3: Jakoby show.

0: Evropa 2, nedělní brzda 257-400-888 je číslo sem k nám do studia, které už teď můžete vytáčet. No a... No, večer, nám se to tady rozblikalo, tak já nikoho vezmu. Ahoj!
1: Čau, tady David.
0: Nazdar, Dave, odkud voláš?
1: Teďka z cesty. Akorát autem.
0: Odkaď kam?
1: Z Jihlavy do Českých Budějovic.
0: S kým?
1: Bráchou jde.
0: S kým pak?
1: S bráchou.
2: Brácha. Ale Dave, asi z Jihlavy nebo z Budějovic? Jakože z Vysočiny nebo z Jihu?
1: Z Vysočiny, z Jihlavy.
2: A ujíždíš do Budějovic?
1: Ujíždím akorát se podívat na otočku za kamošem a zase jdem pak zpátky.
2: Hezky, pohoda, chill, neděle, brzda.
3: Říkáš na otočku, jak je to daleko jako autem vlastně?
1: Hodina, kousek,
3: jo,
1: hodina,
3: tak to, jo, tak to.
1: 15 minut třeba.
3: Okay, jo, tak
2: pohoda,
3: to se dá,
2: takhle se jako za kámošema, či v neděli to, večer, už není tam, málo hodin.
0: Tam jsou fakt jenom mužské pohlaví, anebo je tam jiná motivace?
1: Jenom mužské pohlaví.
3: Tak klobouk
0: dolů. To je velká motivace.
2: Tak to nevíš, ne, dneska jako.
0: No jestli, tak, tak
2: nevíš. Ne,
0: máte oba dva pravou ruku na řídící páce?
1: To nesedí, já v pravý ruce držím telefon. Jo,
0: a což je drží kolega v tým. No takže, prosím tě.
3: Už do toho nebudem šťourat tady do kluků.
2: Nedrž ho za handsfree.
0: Prosím tě, čtyři slova bychom rádi.
1: No krásný, tak... Sluníčko.
2: Ano. Sluníčko. Kluci, ještě můžete se klidně poradit, ale dej ve zkus něco, co nevidíš, jo? A buďte kreativní, udělejte nám to těžký.
1: Kreativní, těžký, dobře. Mm-hmm. Tak kolo.
0: Kolo?
2: Kolo. Mm-hmm. Ale těžší slovo...
0: Neexistuje.
3: Abys prohledal. Ne, aby jsme zase nezablokovali, Dejva.
2: Ne, to ne, pojďte.
3: Sluníčko, kolo, jasně, co dá?
1: Kous
2: se mi líbí.
0: Jsem rozuměl toast, takže kous.
3: A klidně nějakou činnost třeba nám tam švihneš.
0: To je ten kous.
3: Jasně, kuřbu máme.
0: Ano?
1: Tak
3: přemýšlím
1: plavání.
2: Hezky.
3: Dobře. Plavání, kolo, kous. Hele, to je skoro nějaký triatlon. Plaveš, pak kouříš.
2: Pak si konečně zakouříš na konci, ty vole.
0: No tak jo.
3: Super.
0: Dave, loučíme se s tebou, mě se krásně drž nás ve smyslu toho, že nás nadále poslouchej, protože výsledek bude záhy. Díky moc.
2: Hoši, pozdravujte chábry a šťastnou cestu.
0: Čau. No a hoši, kdy jste naposledy vy vyrazili za nějakým kámošem takhle na otočku?
3: Já jsem byl teď v týdnu, čověče.
0: Za kamarádama?
3: Za kamarádem jedním, no.
2: Já docela vyrážím občas třeba za tebou. No na otočku úplně.
3: Za kamarádem, to... ale říkal.
2: Jo, počkej.
0: Ty jdeš za mnou, ale nezazvonil jsi teda.
2: Já jsem zvonil, a ty jsi s Terezou plel.
3: Plel.
2: Jsme zrovna pleli.
4: A nebí jakoby show. Děcka, chcete zažít nejlepší týden svýho života? Hra o účast na legendární Summer Camp Evropy 2 startuje za... 5, 4, 3, 2, 1. Tak, kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor. Summer Camp Evropy 2.
5: Co jste dělali vy, ty otázky, jsou strašně dobrý.
4: Týden rozhovorů s hvězdami, her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2.
5: Tak co, těšíte se?
4: Předposlední srpnový týden v Prachovských skalách. Evropa 2. Držíme ti flek i na summer campu.
6: Zní to jako legenda? A přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+. Stylová ikona, nabitá energií města. Více na toyota.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: zpátky k muzice.

0: doufám.
1: Doufat můžeš.
2: Tak jeď, Vojtín.
1: Sluníčko, sluníčko, popojdi maličko.
0: To znám, mám pocit, kámo.
1: Ať už přijde bouře, páč chci trochu kouře. Nazývej mě volem, rád v dešti na kole, uháním a nevím kam, neboj, pak ti zavolám.
2: Hezky.
0: To je krásné, to je do slabikáře normálně. Jo. Ty ještě to nemáš, dobře, tak pojď. Já jdu. Sluníčko, to zlatý kolo, já ve dne na mol, já a molo, plavání a chlast na břehu, romantika vzbouzí něhu. Ležím s ní a očím houřím a její kouř mi stranek kouří.
2: Oh, to je romantika. To je krásný. Slunce žhne mu do týle, když David plaval motýle. Co?
0: To psal Andrej, ne?
2: Tak ještě jednou. Slunce žene mu do týle, když David plaval motýle. Doplaval až ke splavu, vycítil tam zábavu. Viděl kouř, že by buštíky, kde pak to byly jointíky. Vystřízlivý se až v blavě, teď má z toho kolo v hlavě.
1: To se muselo Monike hrozně líbit.
0: Do týle.

Fandi český repre v dresu, který vlastnoručně podepsali české hokejové hvězdy. Od pondělí do pátku hrajeme na Evropě 2 o podepsaný český hokejový dres a spoustu dalšího merče, který rozhodně potřebuješ. Výbava pro opravdový fanoušky českého hokeje je denně ve hře. Až do pátku na Evropě 2.

0: Nedělní brzda na Evropě 2, Nasty Arny Vojtáno a jsou tady naše fake news.
1: Fake news a Arny.
0: V budějovickém baru byl zavražděn známý šermíř. Vraždu vyšetřuje jeho česká kortparta.
2: Jo, to je dobrý.
3: Vladimír Putin chystá spuštění svého účtu na platformě OnlyFans. Krom odhalených fotografií prý půjde Putin i do trojky se Stevenem Segalem a Jarkem Nohavicou.
1: Pro lidi, kteří hledají v životě drama, je zde na doporučení nový showroom vozu Auta Nesuper. Auta Nesuper dokáží zařídit financování na váš nový vůz, který vám osobně nepředají. Vy v něm můžete pohodlně nejezdit, navíc vám pomůže tento vůz vybrat Míra Nehejda.
3: A to celý vymyslel sám.
4: Brzda. Jakoby show. I see a million faces I'll never know. And I'm losing my patience. I'm scared to see this corner swallow me whole. And it gets so frustrating. I'm wasting my nights chasing the heights. I'm feeling so lonely, just trying to find

0: Ladíte Evropu 2, nedělní brzda na Stejarny Vojtáno. Samofor je naše rubrika, kdy jeden z nás zadá téma a všichni se tady mezi vstupama snažíme na to vymyslet for. Zadal jsem hoši tiskárnu, tak já cítí se někdo?
1: Jo, já to zkusím, protože pak tradičně půjdeme vejš. Takže Filip Turek má přednášku na téma klimatologie. A místo pusy má tiskárnu. A vlastně místo, aby mluvil, tak z něj lezou A4. A lidi to čtou a říkají, ten tiskne, jak když lže.
2: Ten byl dobrý, já jdu, protože mám špatný. A měl jsem jít první. Baví se dvě kamarádky tiskárny, jsou to, jo, kámošky. A ta jedna říká tý druhý, ty se budeš vdávat, jo. Ano, no, a ty, ale a bude ze mě královna. To si já až srandu, jako kdo si tě bere. Král Kartuš.
0: Takže přijde paní za kolegou v práci a říká, prosím mě, můžu si u tebe něco vytisknout, nějaký dokumenty, mě nefunguje tiskárna. Říká, no jasně, vytiskni si a jde tisknout a první dokument a z tiskárny vyjede papír a na něm je vagína jenom. Tak zkusí jiný dokument a zase vagína. A paní říká, prosím mě, tam je asi nějaká chyba, já tisknu tady plnou moc a z tiskárny vyjede vagína. A kolega říká, jo, promiň, to není tiskárna, to je piskárna.
1: Víš něco, bylo vypiskovat?
2: Mně se líbí ten příběh.
0: To je dobře.
1: Jenom něco v rychlosti vypisknul. Brzda.

0: Evropa 2, nedělní brzda a Oši, já jsem vám tady chtěl odprezentovat super ženskou ze Švýcarska, jí 25.
1: Pojď.
0: Strašně rychlá.
1: Aha.
0: Jde si sednout na 4 roky, protože už 8krát jí chytli, kdy to kotlilo přes 200 km hodině. Teď má novinka 238 tam vytáhla a na 120, jo, jenom abychom věděli, o čem se tady bavíme. Takže nějak osmkrát prostě nevyposlechla.
1: Počkej, a to je ještě, já jsem to četl, ten článek, tam je zajímavý, že oni ji nechytli. Oni ji pak našli zpětně na kamerách, ona si natočila nějaký videjko, těch 238 nebo kolik jela.
0: Myslím.
1: Takže oni vlastně nechytli ani jednou, tady na základě toho videjka pak dohledali, že teda osmkrát jela 2 kila na 120, ale se ona dostala ty 4 roky za to natvrdo ve Švýcarsku. To je hodně hustý.
0: To je dobrá čokoláda. Myslím, že ji bude mít ve vězení?
2: Myslím, že tak. Jako bude to nějaký luxusnější určitě vězeníčko.
1: Takhle, kdyby jsi byl kluk, tak by...
2: No řekl
1: to. Pryč od tý čokolády.
2: Ne,
1: ale,
2: dobře.
1: Ne, ale 4 roky za to, že si. Ale ono je to správný, ty, jako když jdeš přes 200, to prostě ohrožuješ jako životy lidí, že jo, to si...
2: Mě zase na tom Arny zaujalo to, že Nastě říká, že tady ta hrozně rychlá ženská, jako... V podstatě, když jí chytnou, tak není tak rychlá, ne? Jako kdokoliv překročí rychlost, vlastně není až tak rychlej.
1: Když ti říkám, že jí nechytli.
2: No, to právě to jsme toho osvětlil potom, že říkal na
0: začátku. Je takhle, že měla ještě rychlejší.
2: No, jasně. No. Tak byla pomalá.
1: Prostě, aby ani ty kamery, jako jo, to ne.
2: Ani to nečapli ty kamery třeba, no. Nechci navádět, ježišmarja, jako.
0: To ne, on ti nerozumí a navíc teď už asi...
2: Já totiž nemluvím švýcarsky.
1: Ich bin offen, liebe dich, 25 Jahre, 20 Jahre, 100 Kilometer, in 40 Jahre, piči.
3: Jakoby show. Evropa 2, 88.2 a 105,5 FM.

0: Jsme lehce za polovinou nedělní brzdy na Evropě 2 a máme tady svátky, respektive přejeme k svátkům Ctiborovi, Blaženě a Svatavě.
1: No to jsem potkal Ctibora, byl studený jak stodola, oholenej dohola, na čele měl hrbola.
0: To je neuvěřitelný, jak to máme podobný. Blažená, naštvaná je Blažená, je studená a šmražená. Máme dva studený ke Ctiborovi, by mohli zmrznout spolu.
2: Já mám mokrou. Oslavuje Svatava, mokrá je jak Vltava.

0: Pojďme popřát mámám.
1: Ano. Nemůžeme se tady shodnout, jestli má svátek Blažena nebo mámy.
2: A no takhle, jsme, maminky, matek.
0: Lížeme. Na ten den matek nic moc přeřekl. Znám lepší dny, ale myslím, že víc slaví matky než Blaženy.
1: Takže já mám dneska 100% bilanci, protože u mě byla na návštěvě moje máma a byla doma i moje žena, čili matka mých dětí, a já jsem nepopřál ani jedný, takže 100%. No, vůbec nějak mi to nedošlo,
0: takže
1: vy asi neposloucháte Blaženy moje milovaný a mám vás rád.
2: Moje maminka taky asi teď neposlouchá, ale já jí popřeju. Mami! Mami, má neslyší. Mami!
1: Musíš do toho druhého ucha.
2: Mám tě rád!
0: Já jsem psal dneska už ráno svojí mámě, že jsem
2: každý den jsem
0: rád, že mě porodila. A vlastně jsem si
2: ona
0: na tom...
2: Ona ne, určitě. Myslím ten zážitek.
0: Jo, takhle. Na tom jsem si uvědomil, že já jsem byl ten, který mámě způsobil ten zážitek
2: ne,
0: toho porodu.
2: Ne, to byl táta, uklidni se. No, ne.
3: Jakoby show.

0: Ladíte v roku dvě nedělní brzde na Sterny Vojtáno, jakoby hádanka je naše pravidelná rubrika. Co se mi směje, Šarny, tady? Ještě ani nemá sluchátka, už se mi směje.
1: Já se nesměju tobě.
0: Aha, tak to jo.
1: Přísám.
0: Tak dobrý, takže ten nedává pozor ani, ani se směje nějaký SMS-ce. Každopádně jakoby hádanka znamená, že si položíme dotaz a odpovíme si na něj, hoši, někdo to vykopněte.
2: Víš, proč motokára nejezdí? Protože má motokrámy.
1: No. To byla taková, měli jsme dvě písničky, hele. Já
0: ona
1: jsem
0: neumí
1: tady...
0: za deště, jo.
3: Se nemůže koupat. Tak já jdu asi, ne? Tak,
0: pojď.
3: Kluci, víte, co ráda dělá přítelkyně pelikána?
0: Co?
3: Ráda peliká.
0: Proč chodí Filip Turek na oběd k Richardovi Chladovi? Protože Chlad je nejlepší kuchař.
2: To je dobrý. Tak ještě teda přihodím. Já jsem to blbě, ten, tam ale byl, moje
1: teď
2: bylo blbá.
1: Blbě.
2: Teď bude to prostě dobrá. Jaká, počkej, žába? Žába,
0: kámo.
2: Co udělá žába?
0: Zabal to.
2: Když sní hodně čočky.
1: Cože?
0: Když žába sní hodně čočky, co udělá?
2: Propuch.
0: Jo, stalo to. To
4: YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Víc než 60 milionů views a 100 000 odběratelů. Skvělé podcasty se známými hosty, nejlepší interpreti z domácí scény, zahraniční hosté, reporty z akcí a spousta dalšího. Buď přitom s námi a sleduj exkluzivní obsah, který ti servíruje jedině Evropa 2. Držíme ti flek i na YouTube.
5: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc. Nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Zpátky k muzice. Evropa 2.

0: Evropa 2, nedělní brzda, Vojtáno, Arny a Nasty. A Arny, ty máš určitě dnes pro nás otázku. Tady jsme zvědaví, co jsi pro nás připravil. To je, možná už budeme slavit první kvartál této nové rubriky. Tak pojď, naklaď.
1: Já nakladu, hoši.
0: Ty jsi dneska ve formě, prosím vás, při jednom vstupu mu spadnul pribiňák, jo? To, tím jsme to dneska otevřeli.
1: Druhý... Takhle zdravě já jí, mimochodem.
0: Ty jsi snad zamilovaný, to není možný.
1: Jako jo?
0: No, tak je to možný.
1: Dneska
0: teda.
1: Ty bude fakt strašně moc.
0: Tak klaď otázku.
1: OK.
2: Arny, já už se skoro nedivím, ale ještě furt se divím a je to nádhera. Nádhera tě vidět takhle.
1: To je fér se přiznat.
2: Jo, je to, jsi celý fér.
0: Arny se sem nedostal, že obroučkama těma růžovejma brejlema boural do futer. Tak pojď.
1: Máš jo, tak tu otázku. No. Tak ona bude trochu souviset, je trošku taková lehtivá. Je to otázka i pro vás, naši posluchači, kteří nás právě posloucháte. Kolikrát týdně si myslíte, že je zdravý sex? V jakékoliv formě, i třeba auto.
0: To se neodráží o to, jak my to jako často předvádíme, ale...
1: I to můžete říct, ale...
2: Počkej, v jakékoliv formě auto.
1: No jako autoerotika, myslím. Jo, ne, a v autě jo, taky.
0: Jako samoobsluha.
1: A jako samoobsluha.
2: Do, do vejfuku, jako
1: tak
2: klasicky. Tak to kdo to někdy nestrkal do vejfuku, no, tak ať hodí kamenem. Jako.
0: Kde ten šutem?
1: Nastě, jak pořád ty sportáky se 4 vejfukama. Takže zpátky k otázce. Kolikrát týdně si myslíte, že je zdravý sex? Tak jako zdravej.
2: Já myslím, že ho nikdy nemůže být moc, jako, že není nezdravý množství sexu. Neexistuje, si takže, myslím. Myslím si, že čím víc, tím líp a nemá to hranici horní.
1: Takže 7x, když to řeknu. Minimálně, jako každý den.
2: No.
1: Je to zdravý.
2: Jo, určitě.
1: Jo? No?
0: To by bylo fajn. Myslím, že tak.
2: To by bylo zdravý. To by bylo, ježiš, takhle, to by bylo
1: takhle, zdravý. Žije tady někdo zdravě?
0: Myslím, že teď konty, ne? Myslím, že to bylo.
1: Takže Nasty.
3: Jakoby show.

Swedish Youngblood pobláznil Česko. Byli jsme u toho. Youngbloodův Bloodfest se letos stěhuje do Česka. A ty budeš s Evropou 2 u toho. Weird v éteru Evropy 2 ti celý týden přináší lístky na Bloodfest. A ty si užiješ Biffy Clyro, Primal Scream, Peli Royal. A hlavně Youngblooda. Bloodfest 27. června v Hradci Králové. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Dvě nedělní brzda na Ste Arny Vojtáno. Nějaká nová Miss Czech se chystá a viděl jsem finalistky, hoši, a je tam jedna velká zajímavost.
1: Dlouhá? Vysoká?
0: To jsou všechny většinou, ale zajímavý je, a to z toho budeš smutnej na Ste, když samozřejmě je to jedno už, ale ani jedna nemá silikonová prsa, což mi jako u novodobí soutěže přijde docela úspěch.
2: To doufám, že je snad, to by mělo být v pravidlech, ne?
0: No, není. Není.
2: Jako normálně, když chceš být mis, tak jako to mělo být v pravidlech, žádný úpravy.
0: No, tak to není, to by nešlo.
1: Počkej, asi. Tak bez úprav si myslím, že tam...
2: Jakože nejsou obličích... hezký holky bez úprav?
1: Ne, to no, to jsou, ale...
0: Ne, myslím na mis.
1: Myslím si, že dámy od sebe odkukujou ty trendy a nějaká přifouklost na obličeji, nebo já ani nevím, jestli dneska vůbec existuje, jaký procento...
0: Nedělej, že nevíš.
1: Kolem 20. až 30. roku, které by si neudělali.
2: Existuje strašně moc holek určitě krásných.
0: Záleží v jakém prostředí se pohybuješ. No.
1: Že jsou krásné, o tom žádná. To, že vlastně se potom nějak předhánějí, nebo něco viděli někde, to je věc druhá.
2: Jako jo, ale tak jako jsme umys, já bych dal do pravidel jednoznačně žádný úpravy. Teď přece to úplně popírá jako filozofii té soutěže, jako.
1: Sebe filozof najednou.
2: Ne, ale proč bych tam měl koukat na umělý?
1: No jasně, já s tou souhlasím. Já jenom říkám, že zřejmě, když to není na hrudníku, tak na obličeji, já teda pevně doufám, že tam není žádná úprava.
2: To je ještě horší teda.
0: No každopádně ten trend...
1: teď je tady atmosféra, kterou jsem v životě nezažil. Můj kolega Arny se vlastně vytočil na to, že existují nějaké úpravy. Já jsem na tvý lodi. Jenom bych byl rád, kdyby to tak bylo.
2: No určitě. No ale jako kdyby to popíralo, že holky bez těch úprav nemůžou být krásný, jako to přece nesmysl, jako to je naopak přesně. Prostě.
0: Naprosto souhlasím.
1: Ano.
2: Tak o co jde?
0: O kozy, no. Celou dobu.
3: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Super dvě, závěr dnešní nedělní brzdy. Hoši, je něco, s čím byste se chtěli rozloučit, popřípadě popřát všem lidem?
1: Je květen, tak se mějte rádi, poslouchejte Evropu 2, poslouchejte brzdu. To není přání, jsou rozkazy. Ne.
0: A ještě jednou všem matkám.
1: Ano, maminkám všem. Nezapomeňte, kdo jste to nestihli, tak ještě třeba stihnete popřát maminkám. A nevím, udějte si pěkný večer, prostě vlídni na to.
0: To zní dobře.
2: Ale to podepisu.
0: Vojti, čeká tě tady ten osud doma?
2: Jo, něco budu podepisovat.
0: Tak jo, dobrou noc a díky. Čus. Úterý zase na Evropě 2.
1: Čau.
3: Summer Camp Evropy 2. Kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor.
4: Tak co, těšíte se?
3: Týden her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2. Evropa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Evropa 2.

který vlastnoručně podepsali české hokejové hvězdy. Od pondělí do pátku hrajeme na Evropě 2 o podepsaný český hokejový dres a spoustu dalšího merče, který rozhodně potřebuješ. Výbava pro opravdový fanoušky českého hokeje je denně ve hře. Až do pátku na Evropě 2.

0: časté na Evropě 2. Tak, jak je neznáte, ale opravdu neznáte.
1: Lidi, kdybyste náhodou nevěděli, tak na D2 porouchané vozidlo. Tedy očekávejte zdržení, nebuďte blázni a uklidněte se, páni, že prostě tam budete čekat.
2: Či krásné ráno, mám pro vás čerstvé zprávy Evropě 2.
3: A měl bych říct asi, že jsem Miraj, ne? Nebo ty jsi to uvedl, dobře.
2: Přečíst to podle mě dokážu.
4: Je tady počasí a Jaromír Jágr.
5: Počasí, budete se divit, ale došlo k velký změně. Plus 30 od zítra, takže nikdo nemusíte nikam jezdit k moři. Děkujeme vám.
6: Distributoři plynu v Česku dnes začnou testovat těsnost svých plynovodů. Do pátku bude proto intenzivnější zapáchat plyn.
4: Monika Bagárová, náš dnešní host, dobré ráno.
7: Tak jdeme na speciální zpívanou dopravu.
0: Evropa 2, kde to stojí?
8: Půl hodiny si postojíte na Pražském okruhu a než se rozjedete, tak já už tady nebudu.
7: To zprávy zpívané dopravní Vojta Dyk, tak snad nedostanete smyk. Evropa 2.
0: Nejsme normální rádio. Jsme Evropa 2.
9: Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+, stylová ikona, nabitá energií města. Více na toyota.cz.
0: Zpátky k muzice.
10: Evropa 2.

Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.

Aleš Youngblood pobláznil Česko. Byli jsme u toho. Youngbloodův Bloodfest se letos stěhuje do Česka. A ty budeš s Evropou 2 u toho. Weird v éteru Evropy 2 ti celý týden přináší lístky na Bloodfest. A ty si užiješ Biffy Clyro, Primal Scream, Peli Royo. A hlavně Youngblooda. Bloodfest 27. června v Hradci Králové. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Summer Camp Evropy 2. Kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor.
1: Tak co, těšíte se?
0: Týden her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2. Evropa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu.

když Youngblood pobláznil Česko, byli jsme u toho. Youngbloodův Bloodfest se letos stěhuje do Česka a ty budeš s Evropou 2 u toho. Weird v éteru Evropy 2 ti celý týden přináší lístky na Bloodfest a ty si užiješ Biffy Clyro, Primal Scream, Peli Rojo a hlavně Youngblooda. Bloodfest 27. června v Hradci Králové. Exkluzivně s Evropou.

0: Summer Camp Evropy 2. Kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor.
1: Tak co, těšíte se?
0: Týden her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2. Evropa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu.

Který vlastnoručně podepsali české hokejové hvězdy. Od pondělí do pátku hrajeme na Evropě 2 o podepsaný český hokejový dres a spoustu dalšího merče, který rozhodně potřebuješ. Výbava pro opravdový fanoušky českého hokeje je denně ve hře. Až do pátku na Evropě 2.